Posloucháte noční vysílání Rádia Blaník a s vámi je Martin Ledinský. Chcete slyšet svou oblíbenou písničku a někomu ji poslat se vzkazem? Na Blaníku žádný problém, celý týden vám totiž každý večer od 7 hrajeme na přání. Jestli chcete poslat písničku někomu blízkému k narozeninám, k svátku, výročí, z lásky nebo jen tak pro radost, tak se na nás obraťte a my to rádi zařídíme. Stačí, abyste nám včas několik dnů předem do Blaníku napsali. Písničku na přání si můžete objednat přes náš kontaktní formulář, který najdete na našich internetových stránkách radioblaník.cz. Přeji hezkou noc a teď už na Blaníku další písničky.

0: Baník, počasí. Rádio
1: Baník. Momentálně máme jasno až polojasno. Nejnižší noční teploty 22 až 17 stupňů. Páteční obloha zůstane jasná až polojasná, jen později k večeru se přidá oblačnost. Mohou se objevit také přehánky, místy i bouřky. Nejvyšší denní teploty 35 až 39 stupňů. Nezapomeňte si proto pokrývku hlavy a dodržujte pitný režim. Toliko počasí, Ivana Bálkovská, Rádio Blaník.

Jste s rádiem Blaník a hezkou noc vám přeje Martin Ledínský. Je pátek 31. července a svátek má Ignác. Narozeniny dnes oslaví například herec, mim, režiséra, scénárista Boleslav Polívka. Je mu 77 let, dále herec a hudebník Jan Budař, tomu je 49. A když se podíváme do zahraničí, tak oslavencem je taky americký herec Wesley Snipes. Je mu 64 let a narozeniny má taky britská spisovatelka, autor knih o čarodějnickém učni Harrym Potterovi J.K. Rowlingová a té je dnes čerstvých 61. Oslavencům přejeme z Blaníku všechno nejlepší a tady jsou další pohodové písničky.

0: počasí.
1: Momentálně máme jasno až polojasno. Nejnižší noční teploty 22 až 17 stupňů. Páteční obloha zůstane jasná až polojasná, jen později k večeru se přidá oblačnost. Mohou se objevit také přehánky, místy i bouřky. Nejvyšší denní teploty 35 až 39 stupňů. Nezapomeňte si proto pokrývku hlavy a dodržujte pitný režim. Toliko počasí, Ivana Bálkovská, Rádio Blaník.

0: Posloucháte Rádio Blaník a pomalu se probouzíme do pátečního rána s datem 31. července. A teď pojďme zpátky do minulosti. Před 126 lety byl údajně vyroben první hamburger. Bylo to v roce 1900. Dnes je to 121 let, co se podařilo v automobilu poprvé dosáhnout rychlosti 161 km v hodině. Psal se tehdy rok 1905. A před 18 lety americká vesmírná agentura NASA oznámila, že sonda Phoenix našla definitivní důkaz o existenci vody na Marsu. Stalo se tak v roce 2008. Tolik výročí a teď už další pohodové písničky. Hezké ráno s Blaníkem.
1: Hezky česky.
2: Rádio Blaník.
1: Hrajeme vám hezky česky.
3: Rádio Blaník.

0: Rádio Blaník, očekávané události. Rádio
1: Blaník. Krásné ráno, je pátek 31. července. Dnes má svátek Ignác a já mám pro vás přehled očekávaných událostí. Teploty v Česku mohou výjimečně dosáhnout 40 stupňů Celsia. Platí varování meteorologů na velmi silnou zátěž teplem. Na jihu Moravy může být extrémní. V 10:30 dopoledne proběhne zprovoznění dálnice D3 mezi Nažidly a Dolním Dvořištěm na Českokrumlovsku. Dnes také začne 96. ročník festivalu amatérského divadla Jiráskův Hronov. Potrvá do 8. srpna. Světový den strážců přírody u Dolského mlýna v Českém Švýcarsku startuje 10 dopoledne. Ve 4 odpoledne začíná 44. ročník festivalu Prázdniny v Telči. První koncert na hlavní scéně začne v 7:30 večer. Festival potrvá na zámku do 16. srpna. V Tasově na Hodonínsku se můžete těšit na dvoudenní festival Beseda, který nabídne výběr z nezávislé hudební scény. A výstavní areál Věžky na Kroměřížsku hostí třídenní letní zahrádkářskou výstavu. Tolik očekávané události. Hezký den přeje Ivana Balkovská, Rádio Blaník.

0: Dobré ráno, přátelé, už nás vítá závěr pracovního týdne.
1: Plasta Suk
2: na rádiu Blaník.
0: Ano, máme pátek, je před víkendem, takže co více si přát. No, možná, aby byly delší prázdniny. To vám bohužel splnit nemůžu, dneškem se lámou v půli, ale co vám můžu splnit a slíbit, jsou české písničky a ty tu pro vás mám. I dnes mezi 5. a 6. vám budu hrát jenom hezky česky, tak si to užijte.
2: Hezky česky na Blaníku.

0: I v pátek 31. července posloucháte Radio Blaník a i přesto, že se prázdniny dneska zlomí v půli, stále si je můžete užívat ve společnosti hezkých českých písniček a taky těch tematických písniček.
1: Radio Blaník. Písničky k táboráku.
0: Ano, víkend je na dohled, takže připomínám, že zítra a v neděli pro vás máme další hodinu plnou písniček k táboráku. V momentě, kdy vy zatopíte ohýnek nebo roztopíte grill, tak vám z Blaníku budou znít právě tyhle tematické písničky. Ano, mezi 18. a 19. vám zahrajeme ty nejhezčí. A opět uslyšíte jednu naživo. Jednu, kterou nám zaspívají mladí nedvědi, teda Vojta a Honza. V minulých týdnech nám exkluzivně živě naspívali třeba Růži z papíru.
2: Na pouti jsem vystřelil růži z papíru, dala si jí do vlasů, kde hladívám ti já.
0: Takhle zněl v jejich podání Na kameni kámen.
2: Budem o něco servát, až tu nezůstane stát, Na kameni kámen.
0: A písnička Nad Sázavou, takhle.

0: A jaká naživo zazní o víkendu? To se nechte překvapit.
1: Písničky k táboráku. Na Rádiu Blaník.
0: Já přeji stále pohodové ráno a posílám další hezké české pro váš ještě lepší start pátečního rána.
1: Připomeňte si rok vašeho života. Každý všední den v 9.

Tak tohle byla další hezká česká písnička na rádiu Blaník. Zdraví vás, Vlasta Suk. Dnes, 31. července, slaví svůj svátek Ignác. No a pojďme se kouknout, kdo má narozeniny. 49. český herec Jan Budas a 77. český herec Boleslav Polívka. Tak blahopřejeme samozřejmě, všechny oslavence zdravíme a za chvíli pošleme další hezké české písničky. A k tomu se dozvíte, co je nového. Tak dobré ráno přejeme. Rádio.

Krásné ráno přeje Monika Holubová. Prezident a premiér navštíví Norsko. Hlava státu cestuje v půlce listopadu na pozvání norského krále a Andrej Babiš bude na začátku září v Oslu jednat s tamním premiérem. Stavební úřady loni řešily 5241 černých staveb. Meziročně je to mírně méně. Odstraněno bylo 607 z nich, ostatní úřady dodatečně povolily. Veřejnou dopravu v Praze letos využila 1 miliarda a 13 milionů lidí. Meziročně je to asi o 26 milionů víc. Podle technické zprávy komunikací bylo nejvyužívanější metro a také tramvaje. Rada míru se podle amerického prezidenta Donalda Trumpa dohodla na odzbrojení teroristického hnutí Hamas. To samé se má týkat i dalších ozbrojených skupin. Pak by mělo dojít ke stažení Izraela z pásma Gazy. Tolik zprávy a ještě přidám informace o počasí. Dnes nás čeká vyvrcholení bedra před víkendovým ochlazením. Bude jasno až polojasno, později pak bude odpoledne a večer od západu přibývat oblačnosti a v severozápadní polovině území se místy jinde jen výjimečně přidají přehánky anebo bouřky. Nejvyšší teploty 35 až 39 stupňů. Na severu Čech bude kolem 34 stupňů Celsia. O víkendu se ochladí hlavně v Čechách, i tak ale budou pokračovat 30 stupňová horka. Toliko počasí. Monika Holubová, Rádio Blaník.

V noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka. Prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka. Jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku. Chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

si vydech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměni s nimi ve sny, v gesta i v činy, a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet.

až splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, vy nedáš.

0: Čas nám opět poskočil, už bude 6:15 a vy posloucháte Rádio Blaník. Co byste řekli tomu, že bych u vás zítra zazvonil a jen tak předal 7,5-kilovou šunku na grill? No, tak tohle se opravdu může stát, protože do konce prázdnin vám tuhle pochoutku rozvážíme každou sobotu. Buď já, nebo kolega Martin Císař. Už jsme potěšili posluchače na Vysočině, ve středních Čechách, na Jižní Moravě a nebo na západě Čech. Minulou sobotu se z výhry radoval posluchač Jirka z Rokycan.
1: Jirko, co vy na to šunku jsme přivezli? Od Léka, od Rádia Blaník.
2: Nádherný teda, opravdu jsem v šoku. Netrvalo to ani týden, co jsem se zaregistroval a vy jste tady se šunkou.
0: No a to je velká výzva i pro vás ostatní, abyste se zaregistrovali do klubu posluchačů na našich internetových stránkách na adrese radioblaník.cz. Jakmile se tak stane, hned se můžete přihlásit do hry, napíšete nám vaše jméno, kde nás posloucháte a pak už buďte ve střehu. Zítra se šunkou vyrazím k někomu z vás, to už je jisté. Ke komu? To ještě ve hvězdách. Pro tuto chvíli se s vámi loučím, přeju krásné páteční ráno, už za chvíli se na vás těší Petr a Adéla.

0: František Donát a Renesance, jedna chuť, jedna vůně na rádiu Blaník. Nadechněte se. Takhle nějak voní pátek. A ten právě dorazil. A i v pátek po 6. hodině vám na Blaníku budeme hrát hezky česky. Třeba Michala Davida. Každý mi tě lásko závidí. Dáme si Gampa. Vždycky, když život je pes, a ty se začínáš. A taky Lenku Filipovou. Hezky česky na Blaníku celé léto, teď je 5.56, pátek 31. července. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.

0: počasí. Rádio
1: Dobré ráno vám přeje Hanka Koterová. Před námi je další horký den. Už teď se teploty pohybují kolem 21 stupňů. Odpoledne pak postupně vystoupají až na 39. Postupně ale také od západu přibude oblačnosti a ojediněle hlavně na západě kraje se můžou objevit bouřky. Tolik o počasí, na řadě jsou zprávy s Monikou.
2: Přijďte

0: Zprávy Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
2: Teploty budou opět atakovat 40 stupňů. Pardubický kraj chce zlepšit úspory energií. Hradec Králové i Jablonec v evropských pohárech zabudovaný.
1: Rádio Blaník.
2: Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Dnešek bude v Česku mimořádně horký. Někde by se podle meteorologů mohla teplota dostat i na 40 stupňů Celsia, což se letos stalo už na konci června a také včera. 40 naměřili v Doksanech na Litoměřicku. Meteorologové, ale také lékaři varují před velmi silnou zátěží teplem, hrozí přehřátí a dehydratace. Vysoké teploty můžou působit problémy i v dopravě anebo energetice. Horku ale trpí také zvířata. Ochránci přírody radí umístit nádoby s vodou a kamínky někam do stínu na zem, na parapety nebo třeba na balkony. V letošním roce, kdy je hodně horké léto, přijímají záchranné stanice velké množství zvířat, často dehydratovaná mláďata. Včera pak ve Zdechovicích například přijali i dospělého čápa, který byl na silnici přilepený do asfaltu. Pardubický kraj dál investuje do úspor energií. Součástí této strategie je také energetické společenství východních Čech. To potvrzuje i předseda výboru zastupitelstva Pardubického kraje František Brendl.
3: Před těmi 5 lety se Pardubický kraj rozhodl pro intenzivní investování do obnovitelných zdrojů a naštěstí byl natolik osvícený, že zhruba před 3 lety se rozjela příprava založení tohodle SVČ, tak aby z těch nově zbudovaných fotovoltaických elektráren jsme využili veškerou vyrobenou energii.
2: Do projektu jsou v současnosti zapojené hlavně školy a zdravotnická zařízení Pardubického kraje. Fotbalisté Hradce Králové i Jablonce postupují do 3. kol evropských pohárů. Králové hradečtí mě vyzvou Bešiktaš Istanbul poté, co zdolali norské Tromsø 3-1. Severočeši v domácí odvetě 2. předkola porazili chorvatský Varaždín 2-0 a jejich dalším soupeřem bude lotyšský tým RFS Riga. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď s vámi bude Petr Slíva.
1: Dobré ráno, Rádia Blaník.
4: Dobré ráno, tak abych ještě navázal na toho čápa přilepeného do asfaltu. Jak jsem teď tím obytňákem brázdil ty Orkneyské ostrovy, tak tam jsem se taky přilepil do asfaltu, protože on jak má úplně jiné složení, on je dělaný na to, aby naopak přežil ty nízké teploty, tak se jim tam teď všude docela slušně roztéká, oni na to nejsou vůbec zezvyklí. Takže pozor, pokud vyrazíte na sever, může se vám stát, že se taky přilepíte do asfaltu, ale nemusíte vůbec na sever. Já si myslím, že do asfaltu se klidně teď přilepíte i dneska u nás. K počasí se taky dostaneme v té následující hodině. Tak se do toho pátku pustíme. Je tady 6, tohle už je Michal David a každý mi tě lásko závidí. Pěkný pátek, dobré ráno.

0: Život je pes, zpíval Kamp na Blaníku.
1: Rádio Blaník.
2: Pohodové ráno.
0: Říká se, že hudba léčí. No, v Japonsku teď řeší případ, kdy hudba naopak poslala sousedy skoro k doktorovi. Policie tam totiž zatkla 61-letého muže, který podle vyšetřování víc než 7 let pravidelně hlasitě hrál na kytaru a pouštěl rádio. A to tak intenzivně, že si sousedé vysloužili nespavost, deprese a jeden z nich dokonce trvalé zvonění v uších. Když nepomohly domluvy ani úřední varování, tak zasáhla policie. V bytě našla přes 40 kytar, zesilovače a další hudební výbavu. Tak je vidět, že cvičit na hudební nástroj je skvělá věc. Všechno má ale své meze, hlavně když zkoušíte sola ve 2 ráno. A taky se říká hlavně klid a nohy v teple. Je fakt, že tepla je v tuto chvíli víc, než by si člověk přál. A ty nohy by nejraději dal do lavoru se studenou vodou. Myslím, že ta uplynulá horká noc se na nás podepsala asi víc než soused s kytarou. A čeká nás další pekelný den. A nebo ne? A jak to bude o víkendu? Tak to se dozvíte už za chvíli.

0: Can't go home a Boniem na Blaníku. Tak jak to bude s tím počasím? Bude horko nebo ne? A co víkend? Zeptám se tam, kde sledují čísla celou noc.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Iveta Korátková z Českého hydrometeorologického ústavu je na lince. Dobré ráno.
2: Hezké dobré ráno.
0: Tak pojďme nejdříve na to horké ráno. Je horké, co?
2: Ano, je. Teploty se nejčastěji pohybují od 18 do 23 stupňů Celsia. O něco chladněji je na západě Čech, tam jsou teploty kolem 16 stupňů. Naopak teplej je na východě na některých stanicích, například Mořkov hlásí 26,9 stupňů Celsia. A je jasno nebo polojasno, jen výjimečně se vyskytují přehánky, a to právě v Moravskoslezském kraji anebo právě na Hradeckém kraji.
0: No a co ten den, jaký bude?
2: Dnešní den bude slunečný, jasno nebo polojasno, ale až později odpoledne a večer bude od západu oblačnosti přibývat a v severozápadní polovině území se místy jinde jen výjimečně přidají přehánky nebo bouřky. Bude také velmi teplý ten dnešní den, 35 až 39 stupňů Celsia. Na severu Čech bude kolem 34 stupňů.
0: No a jsme na prahu víkendu, jaký bude ten první srpnový víkend?
2: Tak přechodně se nám ty vedra zmírní, takže v sobotu už budou maximální teploty 29-33 stupňů Celsia, na severu Čech kolem 27, ale na jihu a jeho východě Moravy stále velmi teplo až 36 stupňů a bude převážně oblačno v sobotu, přechodně až polojasno a během dne od severozápadu se postupně na většině území vyskytnou přehánky, místy bouřky, ojedinělé ty bouřky mohou být i silné, takže ten víkend bude mírně chladnější než ty dnešní dny, ale také bude velmi dusný. A v neděli už čekáme srážky jenom výjimečně, mělo by být většinou polojasno a právě při přechodně zvětšené oblačnosti se vyskytnou přehánky nebo bouřky. Minimální teploty 19 až 14 stupňů, na jihu Moravy kolem 20 a ty maximální teploty v neděli 27 až 32 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 34.
0: Moc vám děkuju, přeju krásný den a víkend nezávisle na počasí. Naslyšenou.
2: Hezký den vám i posluchačům, naslyšenou.
0: Tak to byla Iveta Korátková z Českého hydrometeorologického ústavu, tak hlavně klid a nohy v lavoru se studenou vodou. Unejmá večnost teď na Blaníku. Za 2 minuty bude 6:45. Dobré páteční ráno.

Hory sláva, headway na Blaníku, o některých věcech se nevtipkuje, a to ani když jste veselá kopa nebo vás někdo naštve. Hlavně pokud teda s rodinou cestujete letadlem na dovolenou. Letištní personál dělá svou práci a legrácky tam není úplně čas ani místo, protože pokud jde o bezpečnostní prohlídku, je to prostě vážná věc. A přesvědčil se o tom muž na pražském letišti, který se při bezpečnostní kontrole rozčílil kvůli nevyhovující powerbance a utrousil, že je terorista. Jenomže na letišti se podobné výroky neberou jako legrace, okamžitě nastoupili policisté, pyrotechnici prohledali zavazadla a letecká společnost ho z letu rovnou vyřadila. A místo dovolené v Istanbulu cesta domů, a protože cestoval se dvěma dětmi, skončila dovolená celé rodině ještě dřív, než vůbec začala. Takže podobné legrácky na letišti se berou vážně, a to po celém světě, a některá slova zní skoro ve všech jazycích stejně, tak se je ani nepokoušejte vyslovit, teda pokud si nechcete popovídat ve výslechové místnosti a hledat si alternativní dopravu. A šťastnou cestu, mění se turnusy, tak pokud tu dovolenou máte teprve před sebou, tak si hlavně užijte a vemte si na sebou, protože poslouchat Blaník můžete i přes internet kdekoliv na světě. Za chvíli už krátké zprávy, za 8 minut bude půl sedmé.

jenže se ti to bojím rovnou říct, někdy i málo bývá víc, jenže se ti to bojím rovnou říct.

ty ses mi příliš nevyvedla, jenže se ti to bojím rovnou říct, někdy i málo bývá víc, jenže

0: Hezké ráno přeje Monika Holubová. Policisté a hasiči našli v noci pohřešovanou 13-letou dívku. Ta večer opustila letní tábor na svaté Kateřině u Chotěnic na Trutnovsku. Dívka je v pořádku. V Hronově na Náchodsku dnes začíná 96. ročník festivalu amatérského divadla Jiráskův Hronov. Ve městě potrvá do 8. srpna a letos nabídne na 150 divadelních představení, 20 koncertů a desítky dalších kulturních akcí. Poutní kostel v Rudě na Bruntálsku má nově opravené historické varhany. Nástroj patří k nejstarším dochovaným v Moravskoslezském kraji. Jeho oprava stála zhruba 3 miliony. Hnutí Hamás potvrdilo dosažení dohody, která zahrnuje jeho odzbrojení a stažení izraelské armády z Gazy. Agentuře AFP to sdělili dva vysoce postavení činitelé hnutí. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Petr.
1: Dobré ráno, Rádia Blaník.
2: A pokud vstáváte právě teď, tak vám přeju dobré páteční ráno s datem 31. července. Ignácové mají dneska svátek. No a protože se v tom prázdninovém ranním vysílání vracíme k předprázdninovým ranním hostům na telefonu, tak i tentokrát nás čeká jedna taková zpátečka. Připomeneme si povídání.

0: Prý se tomu říká láska, zpívá Lenka Filipová v pátek 31. července na rádiu Blaník. A teď už k těm předprázdninovým ranním hostům. Takhle jsem si v květnu pěkně popovídal se Zdeňkem Troškou. Ranní host rádia Blaník. Dneska ráno mám na lince člověka, který snad má vždycky dobrou náladu. Zdeněk Troška, dobré ráno.
1: Dobré jitro, dobrý den.
0: A ten důvod, proč vás mám dneska na té lince, je jednak, že je úterý a že máme vždycky hosta na telefonu, ale hlavně vy jste měl včera narozeniny, tak všechno nejlepší a hodně zdraví vám chceme popřát.
1: Děkuju moc.
0: Asi hlavně to zdraví, že jo?
1: To zdraví, to víte, že jo, já už nic nepotřebuju v životu, pro boha.
0: Mimochodem, jaká máte rána?
1: Já mám krásný rána, já jsem totiž ranní pták.
0: To už
1: já
0: jsem
1: už
0: slyšel,
1: strašně
0: no?
1: Od půl čtvrtý, od čtyřech, takže, ale večer zapadne slunce a je po mně.
0: Ale teď zapadá poměrně pozdě, co?
1: No, ale stejně, ale já jsem navyklej, je 8 hodin a já už ležím v posteli.
0: Máte slepice?
1: Měli. Ano, já jsem takový ten kohout, jo.
0: Kohout, který chodí spát se slepicema.
1: No, ano, ano.
0: A jste častěji teď v jižních Čechách, anebo ve svém pražském bytě? Jak to máte teď?
1: Jsem doma tady.
0: No.
1: A když je třeba, tak vždycky tak jednou za pár dní sjedu do Prahy, vybrat poštu, zkontrolovat. Ale on je tam kolega, který natáčí.
0: No.
1: Takže tam přebejívá, tady vždycky vede poštu a tak.
0: Jo, jo, a co natáčí? Něco s vámi natáčí?
1: Ne, natáčí s mojím oblíbenou herečkou a to je Monika Bellucci.
0: Ježiš, já miluju herečku. Moniku Bellucci, no, fakt.
1: Vidíte, no, tady natáčí, takže mě podepsala DVDčko Malény.
0: To je moje oblíbená herečka, která vypadá no, celý ona. Život snad pořád stejně. Máte
1: stejně,
0: ten dojem?
1: Jo, přesně, máte naprosto pravdu.
0: Zdeňku, když vás mám na lince a ptám se každého, nějaká dobrá zpráva, která vás v poslední době potěšila, teda kromě toho, že máte podepsané DVDčko Moniky Bellucci.
1: No, mě potěší hodně, hodně milých drobných zpráv, jakože zítra bude hezky, nebo že bude pršet, protože je sucho
0: ano.
1: A potřebujeme zalít zahradu a zahrádku, takže to je jedna věc dobrá, že porostou houby májovky, jak se oteplí, ty já miluju, ty jsou výborný na bílou omáčku, že a vůbec, že se máme dobře.
0: A vaříte si sám, když jsme u té bílé omáčky?
1: Ne, tady ne, v Ošicích to vaří švagrová.
0: Aha.
1: Ano, ale když jsem v Praze, tak si vařím, no.
0: Zdeňku, ještě jednou všechno nejlepší k těm včerejším narozeninám a ještě hodně zdraví.
1: Děkuju, to je nejdůležitější. Zdraví, veselou mysl a fajn lidi kolem sebe.
0: Mějte se

0: krásně a naslyšenou.
1: Vy taky, ať se daří, naschle, děkuju.
2: Ranní host Rádia Blaník.
3: Tak Zdeňka, trošku v květnu potičily houby májovky, jestli porostou i ty srpnové, tak to je ve hvězdách, to by taky muselo zapršet. A jak to bude s tím deštěm anebo suchem, tak to se dozvíme už za malou chvíli. Teď Ricky Epovery, vy jste s Blaníkem 4 minuty po půl sedmé. Dobré ráno.

ráda, že tu nejsi se mnou. Té krásy, kterou vnímám očima, kterou cítím a které se dotýkám, té je pro jednoho příliš mnoho.

0: No i dneska to bude na tílko. Helena Vondráčková, léto je léto na Blaníku. Ano, je léto, i kdyby to teď Helena nezaspívala, tak jej asi cítíme na vlastní kůži všichni. Česko zažívá další vlnu mimořádně horkého počasí. V Doksanech na Litoměřicku včera odpoledne naměřili dokonce 40,1 stupně Celsia. Horko ve čtvrtek způsobilo problémy na železnici, komplikuje taky práci hasičů u požáru lesa na Opavsku. V Ústeckém kraji meteorologové vyhlásili smogovou situaci kvůli vysokým koncentracím přízemního ozonu. Já jsem si dneska šel teda v noci na mrazák pro kus ledu, nějak to potom návratu ze severu nedávám. To dnešní ráno je totiž horké, máme za sebou tropickou noc, kdy teplota často neklesla pod 20 stupňů. Chladněji bylo na západě republiky, na východě v Mořkově, ale už po ránu naměřili skoro 27 stupňů. No a co ten dnešek? Bude jasno až polojasno, později odpoledne a večer bude od západu přibývat oblačnosti. V severozápadní polovině Česka se místy jindy jen výjimečně přidají přehánky anebo bouřky a na teploměru 35 až 39, na severu Čech to bude 34 a v tisíce metrech na horách okolo 29 stupňů. Takže všichni se asi sejdeme na horách. Za chvíli už Xindl X a na vodě, ta se bude taky hodit a teď je 6.42.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
2: Všude zdejší, všude je fajn.
4: Letní novinkou pro tento týden jsou Sweet Chili Twister nebo Sweet Chili Zinger.
5: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
4: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
5: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
4: Více informací v restauracích KFC.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
6: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.

0: těší celou rodinu. Například kaktus, vodová zmrzlina, multipek za 79,90. Opávia Bebe Dobré ráno, cereální sušenky za 50 korun a Borotalko Deospray Roll-On nebo Deostick za 64,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90 a cukr krystal 1 kg za 14,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 200 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.

0: Sindl X a na vodě na Blaníku. Zdravíme všechny vodáky. I dneska slunce dál svítí.
1: Slunce dál svítí. Na rádiu Blaník.
0: Ano, Sindl X si zaspíval v naší hymně Slunce dál svítí. Tady je důkaz.
2: Jak zpívá a rozjasňuje den. Od rána až dokud neusnem.
0: Takže až vám jednou pustíme právě tuhletu ukázku, tak budete vědět, ano, to je Sindl X. A to se klidně může stát, že vám je pustíme, protože slunce svítí nejenom na obloze, ale i v našem vysílání a právě písnička Slunce dál svítí vám může vynést klidně 5 000 korun, a nebo i víc. Vaším úkolem je totiž v našem vysílání se kdykoliv ve všední den odchytit právě tuhletu naši hymnu a po jejím skončení se dovolat jako první na naše studiové číslo 800 109 109, a když se vám to podaří, tak jste ve hře, my vám pustíme ukázku a vaším úkolem je uhodnout, kdo v ní zpívá. A když se vám to podaří, získáváte 5 000 na ruku. Když se vám to nepodaří, tak vám dáme CDčko a těch 5 000 přechází do dalšího kola. Takhle si peníze opatřila třeba Miluška.
3: Tohle místo je všude kolem nás. Stačí se jen naladit a poslouchat ten hlas.
4: Miluško, jde o 10 000 korun, tak povídejte.
5: Myslím si, že to je Kateřina Marie Micha.
4: To si myslíte, že to je Kateřina, jo? Tak víte, co, já vám je

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: I přesto všechno a Miraj na Blaníku. I přesto všechno, že se to snažím zdržovat, tak čas letí jako bláznivý a před námi už je 7. hodina a po ní třeba Tereza Kendlová. Bude slza. A bude i Marie Rotrová. Hezky česky na Blaníku celé léto, teď je 6.55. Rádio Blaník.
2: Svijany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Svijany, srdeční záležitost.

0: počasí vás vítá Hanka Koterová. Dnes bude převážně slunečno a dál bude také pěkné vedro. Odpoledne teploty v maximech vyšplhají až na 39 stupňů. Tolik o počasí a teď se podíváme, jak to vypadá na silnicích.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Blaník za volantem.
0: Kolona na 10 minut se vytvořila i dnes po ránu před Prahou na dálnici D7. Popojíždí se od 3. kilometru a na vině je dopravní omezení u letiště. Pozor, dejte na dálnici D4. Na 30. kilometru ve směru do Prahy je provoz převeden do protisměru. S komplikacemi a s omezením tady počítejte až do konce října a u Mělnické elektrárny u Horních Počáplů probíhá výstavba protipovodňových opatření tady až do konce září. Počítejte také s omezením a pomalejším provozem. To byl dopravní servis, šťastnou cestu, teď zprávy s Monikou.
6: S chytrým oblečením Citizen vás džungle městské dopravy nedostane. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.
5: Zprávy Rádia Blaník.
7: Stručně, jasně, přehledně.
8: Vojtěch řeší vznik nové pražské koalice. Hoteliéři si stěžují na slabší sezónu. V Ostravě čeká na řidiče třítýdenní omezení v dopravě. Rádio Blaník. Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch má řešit změnu související s výstavbou nové pražské nemocnice. Vyplývá to z usnesení vlády, která jednala o převodu pozemků farálu pražské fakultní nemocnice Královské Vinohrady na ministerstvo obrany. O finálním řešení pak rozhodne vládní koalice. Dříve se zvažovalo o umístění nemocnice v Letňanech anebo v areálu Bulovky. Průměrná obsazenost hotelu a penzionu během letošní sezóny se pohybuje mírně nad 40%. Je to podobné jako loni. Polovina hoteliérů je ale s výsledkem nespokojená a víc řekl v České televizi prezident Asociace hotelů a restaurací Václav Stárek.
9: Polovina letošního roku byla velmi dobrá i pro cestovní ruch všeobecně, i pro, myslím si, hotelnictví a gastronomii. Ten první měsíc druhé poloviny nezačal úplně nejlépe, nicméně nevidím ten scénář nějak katastroficky. Navíc si musíme uvědomit, že jsme teprve v polovině letních prázdnin, takže v srpnu se ještě situace může změnit.
8: Nicméně pobyty v hotelích jsou oproti loňsku kratší a hosté šetří také na stravování a wellness. Ubytovací zařízení se potýkají i s nedostatkem personálu. Skoro 6 kilometrů vytížené Rudné ulice v Ostravě čeká oprava. Třítýdenní práce začnou 1. srpna a přijdou na zhruba 155 milionů. Doprava bude svedena do jednoho jízdního pruhu pro každý směr. Nájezdy a výjezdy přilehlé k uzavřenému jízdnímu pásu budou uzavřeny. Už dnes se dozvíme nominaci českých tenistek na finálový turnaj poháru Billie Jean Kingové. Oznámí kapitánka Barbora Strýcová, která v této roli nahradila dlouholetého kapitána Petra Pálu. Turnaj se bude hrát na konci září v Číně. Český tým se ve čtvrtfinále v Šenčenu utká s Velkou Británií. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Petr.
10: Dobré ráno, Rádia Blaník.
11: Dobré ráno, je tady pátek 31. července, což znamená, že končí pracovní týden, také končí první polovina prázdnin, ale pojďme se na to podívat pozitivněji s vašimi dobrými zprávami. Pojďte do mě, pište, co vám v poslední době udělalo radost, ať závidím a po 8. hodině ve šťastné hodince některou z vašich dobrých zpráv odměním. Pište na 6 318 118, tady už je Tereza Kendlová a Schody z nebe je 7.

0: Dobré ráno s Petrem Slívou.
1: Na Rádiu Blaní.
2: Aj.

0: Despacito.
1: Písnička, která v letním playlistu prostě nesmí chybět. Luis Fonsi a Daddy Yankee a Despacito. Tak už jsme byli letos v Havířově, v Domažlicích, v Pelhřimově, v Mariánských Lázních a před námi je Chomutov.
2: Letní koncerty Rádia Blaník.
1: Ano, mluvím o letních koncertech Rádia Blaník. Já se ještě teda vrátím k tomu Pelhřimovskému, kde jsem teda nebyl, nebo vlastně tak trošku byl, moderoval jej Martin Císař. Já jsem v tu chvíli zrovna sjížděl s obytňákem z trajektu na Orkneích. Najednou telefon od Martina a říká, pojď po telefonu pozdravit naše posluchače v Pelhřimově. Takže jsem v jednu chvíli byl na Orkneích i v Pelhřimově. A celý budu přesně za týden ode dneška v Chomutově, abych vás provedl dalším z letních koncertů Blaníku. Tentokrát se sejdeme v 16:30 v Chomutově na náměstí 1. máje a přivezeme vám Janka Ledeckého, Terezu Maškovou, Jakuba Smolíka a samozřejmě naši blanickou kapelu. Vstupné se ani tady samozřejmě neplatí, ale letos pro vás máme ještě navíc speciální dárek z brusu novou sluníčkovou samolepku Rádia Blaníka Centropolu, která vám možná přinese spoustu peněz, jednomu z vás dokonce rovných 100 000 korun na ruku. Tak se pro něj příští pátek stavte v Chomutově.
2: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
3: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
2: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
4: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
1: Ode dneška za týden letní koncert Rádia Blaník v Chomutově. Teď už se pojďme zachránit před tím vedrem. Jak moc horko bude, to se dozvíte za chvíli, ale teď už Petr Naď na Blaníku.

0: Pojďme se zachránit a Petr Naď na Blaníku. Už poměrně brzy odpoledne včera padla 40, myslím teda 40 stupňů na teploměru a je dost možné, že padne i dneska. Dokonce, když jsem jel do rádia a vyjíždím v 4:30 ráno, tak byla silnice v jednom pruhu mokrá, jak silničáři kropili i v noci.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Protože ta noc byla taky horká, máme za sebou tropickou noc, kdy teplota často neklesla pod 20 stupňů. Na západě republiky tam bylo o něco chladněji, v Mořkově na východě republiky po ránu naměřili dokonce 27 stupňů. A ten dnešní den bude jasný až polojasný, později odpoledne a večer bude od západu přibývat oblačnosti a v severozápadní polovině území se místy jinde teda jenom výjimečně přidají přehánky anebo bouřky a teploty dneska mezi 35 až 39 stupni, na severu Čech 34 v 1000 metrech, na horách okolo 29. A jak to bude o víkendu? O tom už Iveta Korátková z Českého hydrometeorologického ústavu.
2: Přechodně se nám ty vedra zmírní, takže v sobotu už budou maximální teploty 29-33 stupňů Celsia, na severu Čech kolem 27, ale na jihu a jeho východě Moravy stále velmi teplo až 36 stupňů a bude převážně oblačno v sobotu, přechodně až polojasno a během dne od severozápadu se postupně na většině území vyskytnou přehánky, místy bouřky, ojedinělé ty bouřky mohou být i silné. Takže ten víkend bude mírně chladnější než ty dnešní dny, ale také bude velmi dusný. A v neděli už čekáme srážky jenom výjimečně, mělo by být většinou polojasno a právě při přechodně zvětšené oblačnosti se vyskytnou přehánky nebo bouřky. Minimální teploty 19 až 14 stupňů, na jihu Moravy kolem 20 a ty maximální teploty v neděli 27 až 32 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 34.
0: Tak to byla Iveta Korátková, holka z Českého meteorologického ústavu. Tohle už je holka z plakátu a slza na Blaníku ve 14:08. Dobré ráno.

0: Great Pretender a Freddie Mercury na Blaníku. Jestli o víkendu vyrážíte autem na dovolenou přes Německo, naplánujte si na cestu možná delší dobu nebo zvolte alternativní trasu, pokud existuje. Německý automotoklub totiž varuje, že právě tento víkend patří k nejvytíženějším v celé letní sezóně. Na jihu Německa se očekávají dlouhé kolony, hlavně na dálnicích směrem do Rakouska, Švýcarska a k Jadranu. Své udělají prázdniny v několika spolkových zemích, které tam začínají, i výměny turnusů dovolenkářů. Pokud teda vyrážíte na cestu, vyplatí se přibalit dostatek pití, něco dobrého na zub, hodně pohonných hmot a hlavně pořádnou dávku trpělivosti. Navigace sice umí spočítat objížďku, ale když stojí úplně všichni, tak moc kouzlit nedokáže, anebo vás pošle takovou cestou, že se ještě rádi vrátíte na dálnici, tak hlavně hodně trpělivosti a šťastnou cestu. Krátké zprávy, už za chvíli.
1: Rád bych si koupil cukrovou.

0: za volantem.
1: Na příjezdu do Prahy po dálnici D7 počítejte s kolonou asi na čtvrt hodinky. Popojíždí se od 4. kilometru a může za to dopravní omezení u letiště. Pozor dejte mezi Příbramí a Jablonou. U přemostění dálnice D4 se vyšetřuje vážná srážka nákladního auta s motorkářem. Policie řídí dopravu kyvadlově, takže s kolonou nárazově je třeba počítat obousměrně. A na D4 zůstaneme na 30. kilometru ve směru do Prahy. Je provoz převedený do protisměru i tady nárazově počítejte se zdržením. Tolik dopravní servis a na řadě jsou krátké zprávy.
2: S chytrým oblečením Citizen vás džungle městské dopravy nedostane. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
0: Rádio Blaník. Zprávy. Rádio
3: Blaník. Příjemné ráno přeje Monika Holubová. Poskytovatelé služeb proti závislostem dostanou příští rok dotaci 415 milionů korun. Podle protidrogových expertů je ale částka nízká, služby dlouhodobě podfinancované. V Praze platí ode dneška do odvolání zákaz rozdělávání ohňů na rizikových místech. Jsou to lesní porosty a jejich okolí do vzdálenosti 50 metrů od okraje lesa, lesoparky, parky a nebo taky zahrady. Zákaz se týká i cigaret. Záchranná služba v Jablonci nad Nisou má novou základnu. Dočkala se jí po letech strávených v nevyhovujících podmínkách. Nové stanoviště přišlo Liberecký kraj na 86 milionů korun. Pozemek poskytlo bezplatně město. Otrokovice na Zlínsku opraví v srpnu povrch ulic vedoucích k Vlakovému nádraží. Půjde o ulice doktora Edvarda Beneše a Havlíčkova. Oprava si vyžádá dopravní omezení. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Petr Slíva.
4: Dobré ráno Rádia Blaník
0: s Petrem Slívou.
5: Dobré ráno, i dneska čekáme na vaše dobré zprávy. Pište nám, co vám udělalo radost v poslední době. Pište to v SMS-kách na 600 318 118. Kromě toho, že se rozdělíte, tak ve šťastné hodince po 8 hodině budu odměňovat. No a pozor na to sucho, jak teď říkala Monika, aby něco nechytlo a nedostali jste se potom mimo jiné třeba i do písničky zpívajícího právníka Iva Jahelky. Ten byl středečním pepovým parťákem a my se k tomu za chvíli vrátíme. Za minutu a půl bude půl osmé.

0: Štěstí a Marie Rotrová v Dobrém ránu na Blaníku.
1: Rádio Blaník.
2: Pohodové ráno.
0: Zpívajícího právníka Iva Jahelku známe asi úplně všichni a jeho písničky psané životem už znají celé generace. A tahle ta písničkářská legenda byla ve středu Pepovým parťákem. Přišla na rozhovor k Pepovi Černému. Člověk si kolikrát říká, jak ty texty Ivo Jahelka všechny udrží v hlavě, ale pozor, i doktor Ivo Jahelka je člověk z masa a kostí. No a ve středu přišla řeč i na jeden výpadek paměti při koncertu.
3: Nestává se mi to často, skoro zatím vůbec, zaklepávám na dřevo, ale stalo se mi to jednou, v okamžiku, na který nikdy nezapomenu. Amfiteátr Lochotín v Plzni, 30 000 diváků na portě v roce 89 a já tedy tam s tou jednou kytarkou vcházím na to obrovské pódium a hraju písničku a v půlce mi vypadl nejenom text, ale i melodie, akordy, všechno. Všechno. No. A každý muzikant ví, že dobře, tak to zkusím znova. Začne znova a v tom samém místě to též zasekne.
4: Přesně tak.
3: Já měl teda tu výhodu, že vlastně tu písničku jsem dovyprávěl. To příběh, tak jsem, promiňte, a teď to bylo tak a tak a skončilo to tak a tak. A to publikum to samozřejmě teda vzalo, podpořilo mě, ale zážitek to byl hrozný a ještě dnes se z toho v noci opocuji.
0: Věřím tomu, ale písničky Iva Jahelky už natolik zlidověly, že věřím tomu, že stát se to třeba dnes, tak už to prostě publikum dospívá. Celé povídání budete moci brzy nejenom slyšet, ale i vidět na našem webu radioblaník.cz a na našem YouTubeovém kanále. Další Pepův parťák zase příští týden ve středu. No a teď v pátek po ránu na Blaníku s Catman John.

0: Jaroslav Uhlíř, Zdeněk Svirák a dělání na Blaníku. Dneska bych to s tím děláním moc nepřeháněl. Myslím si, že smutky spíš zažene výlet někam k vodě.
1: Dobré ráno, Radio Blaník.
0: Protože bude horko. Dneska bude horko, stejně jako včera bylo horko. 35 stupňů až 39 stupňů na severu, tam bude o něco chladněji, 34 v tisíce metrech, na horách okolo 29. Jinak nad námi jasná až polojasná obloha, později odpoledne a večer bude od západu přibývat oblačnosti a v severozápadní polovině území se místy, jinde jenom výjimečně přidají přehánky anebo bouřky. Co si budeme povídat, za zvuku šplouchajícího moře s lehkou brýzou ve vlasech se i to vedro snáší lépe a k tomu moři vás vezme cestou kancelář Blue Style. Už jste byli v Albánii? To je nový turistický objev. Teplota vzduchu kolem 32, moře má 25 až 26 stupňů. Nedotčená příroda láká na procházky a objevování, dlouhé túry anebo výjížďku jeepem a je tam málo turistů. Do Albánie z Blue Style můžete odletět z Prahy anebo Brna. Vybrat si můžete například hotel Garden Palace s pěkným hotelovým zázemím anebo Amphora Hotel & Spa, odkud máte nákupní možnosti na dosah. Z Blue Class začíná pohodová dovolená už na palubě letadla. Během letu si můžete zpříjemnit čas časopisem. Na nejmenší cestovatele čekají omalovánky s pastelkami a oslavenci se mohou těšit i na malé překvapení. Sladkou pozorností pro každého je prémiová belgická čokoláda se slaným karamelem. A po příletu už můžete začít objevovat Albánii, která má příjemně uvolněnou atmosféru a stále si zachovává svůj osobitý balkánský charakter. Na pobřeží můžete ochutnat místní kuchyni, projít se po promenádách a poznat pohostinnost lidí, pro které je rodina stále na prvním místě. Prohlédněte si nabídku od Blue Style.
2: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
3: Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.
4: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře. Proto si vybírají Allegro. Z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobno

0: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Už tam budem?
4: Nech toho!
3: Raději už tam budem?
4: Přestaň! Štěl mě vedro!
5: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
8: Toto je.
9: Dobravárt, vezeme vám pračku.
8: A co teď?
9: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
8: No tak to si rozumíme.
10: Nechte si dovést třeba extra prostornou lednici Bosch a my vám vrátíme až 4000 korun zpět. Datart, opravdový elektrospecialista.
11: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
12: Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti kilo u nás za 54,90. Cukr bílý krupice kilo s apkou za 9,90. A zlaté věnečky 150 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.

0: Hanka Zagorová a Spěchám na dovolenou se nespěchá.
1: Rádio Blaník.
2: Pohodové ráno.
0: Ale není dovolená jako dovolená a platí, že i cesta může být cíl. Mít doma Felici. To v 90. letech znamenalo, že má rodina určitý sociální status. Prostě novou feldu chodili obdivovat všichni z okolí. Mít doma teď Felici z 90. v dobrém stavu znamená skoro totéž. Jste středem pozornosti a nemusíte si jenom opečovávat v garáži, můžete s ní klidně vyrazit do Turecka. To udělalo 8 mladíků z Pardubicka, kteří sedli celkem do 3 Felicí z 90. a vyrazili na 8 dní dlouhou výpravu do Istanbulu. Celkem ujeli 4600 kilometrů. Auta neměla klimatizaci ani moderní výbavu, v největších vedrech se dokonce přehřívala, takže posádky museli zapnout topení, aby ochladili motor. To samozřejmě vědí majitelé starších aut, že se to takhle dělávalo. Ano, i ve 40-stupňových vedrech si ještě přitápěli. A mladíci říkají, že právě jednoduchost Felicie je její největší výhodou. Když se něco pokazí, většinu věcí zvládnou opravit sami a už teď plánují další výpravu, tentokrát po Balkáně. Takže až budete mít pocit, že vaše auto už má nejlepší roky za sebou, tak si vzpomeňte právě na tyhle ty kluky. Tady už je Natalie Imbruglia a Thorn je 7.50 a vy jste s Blaníkem. Děkujeme. Dobré ráno.

0: Hezky česky na Blaníku, celé léto. Rádio
1: Blaník. Svijany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Svijany, srdeční záležitost.

0: Hezké ráno vám přeje Hanka Koterová. Dnes bude většinou slunečno, dál také horko s teplotami od 36 do 39 stupňů. Na západě kraje se ale na večer můžou ojediněle objevit první bouřky. Tolik o počasí a pojďme na silnice.
1: Přijďte se osvěžit. Tahické léto v Aquapalace Praha je tady. Zábava, vlny, tobogány. Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
2: Blaník za volantem.
0: Silný provoz je aktuálně na příjezdu do Prahy po dálnici D7. V koloně se popojíždí od 4. kilometru asi čtvrt hodiny, a to kvůli dopravnímu omezení u letiště. Záchranáři, hasiči a policie zasahují aktuálně mezi Příbramí a Jablonou u přemostění D4, a to u nehody nákladního auta s motorkářem. Provoz je řízen kyvadlově, takže s kolonou počítejte obousměrně. A na D4 pak opatrně na 30. kilometru ve směru do Prahy, tady je provoz převedený do protisměru. Tolik dopravní servis a teď má slovo Monika, jsou tu zprávy.
3: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz.
2: Zprávy Rádia Blaník.
4: Stručně, jasně, přehledně.
5: Na Opavsku hasiči krotí lesní požár. D3 bude ode dneška opět delší. Češi mají čím dál větší zájem o karavany.

0: Hezké ráno, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Ve Větřkovicích Novém Vrbně na Opavsku hoří les. Zašením 27 hektarů včera pomáhali také dva vrtulníky z Bambivaky, které s večerem ukončily svoji činnost. Hasební práce ale probíhaly po celou noc, kdy bylo nasazeno 15 jednotek hasičů a platil třetí stupeň poplachu. Řidičům se dnes otevře další úsek D3. Půjde o 3-kilometrovou část mezi Na Židli a Dolním Dvořištěm na Českokrumlovsku. Dálnice je tak už skoro hotová od Meličína směrem na České Budějovice a dále k hranici v Dolním Dvořišti. Středočeský úsek dálnice, který se napojí na Pražský okruh, se ale ještě nezačal stavět. V Česku rychle roste zájem o koupy nebo přestavbu obytných vozů. Meziročně stoupl o víc než čtvrtinu. Boom karavaningu se tak po období covidu vrací. Větší zájem než o karavany je teď aktuálně o úpravy běžných vozidel na kempová. Operace mozku jsou zase o krok dál. Českobudějovická nemocnice jako první v Česku využívá při některých neurochirurgických výkonech 3D brýle. Šířenou realitu a taky umělou inteligenci. Jak přesně to funguje, to vysvětluje mluvčí nemocnice Iva Nováková.
1: Ve 3D brýlích se chirurgům zobrazuje hologram mozkových struktur vytvořený s podporou umělé inteligence. Operatér ve speciálních brýlích vidí hologram přesně zarovnaný s tělem pacienta. Trojrozměrný hologram vytváří speciální software z předoperačních snímků.
0: Snímky se skládají z magnetické rezonance a počítačové tomografie. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Petra.
2: Šťastná hodinka
3: na Rádiu Blaník.
4: Ano, a ten Petr vám přeje dobré ráno, dneska výjimečně bez Adélky. Adélka se nám vrátí zase po víkendu v pondělí. No a protože je pátek, tak je před námi šťastná hodinka, protože co si budeme říkat, víkend začíná už v pátek. Navíc je to poslední červencový pátek, lámou se nám dneska prázdniny. No a co vás v té šťastné hodince čeká? Speciální výběr dobronáladových písniček a taky vaše dobré zprávy. Pište mi je na 603 118 118, napište mi, co vás v poslední době potěšilo. Co vám udělalo radost? Může to být jakákoliv maličkost, jakákoliv malichernost a já zase někoho z vás odměním. Teď už puberťák a Xindl X je 8. Dobré ráno.

0: Nešťastné hodince na Bleníku, Tarzan Boy a Baltimora. I tohle byl další speciální výběr našeho hudebního dramaturga Dušana Kotory, čímž ho zdravím a přeju mu dobré ráno.
1: Blanický dobrometr.
2: Blanický dobrometr.
0: Dobré ráno, plné dobrých zpráv, tak jednak dobrou zprávou je určitě to, že je pátek. Taky, že se nám lámou prázdniny, což se dá vzít samozřejmě tak, že máme půlku prázdnin za sebou, ale dá se to vzít z té lepší stránky, že teprve jsme v polovině, pořád je před námi ještě ta druhá půlka. Svět je prostě plný dobrých zpráv. Stačí se dívat kolem sebe a poslouchat. A já mám tu výhodu, že vy mi dobré zprávy rovnou píšete. Píšete mi to, co vás v poslední době potěšilo, co vám udělalo radost. Třeba Jarka napsala: velikou radost mi Blaníčku udělal včerejší teplý večer doprovázený písničkami na přání vysílaný vaším rádiem, tak se představuji léto, nic mi v tu chvíli nechybělo, snad takových večerů bude ještě hodně. Vaše posluchačka Jarka Janku. Jarko, moc děkujeme za tuhleto SMSku a jsme rádi, že vám takhle děláme radost. Dobré ráno, Péťo, včera mi udělal radost můj milovaný manžel, přišel za mnou do práce a přinesl mi malého medvídka, aby mi nebylo smutno. Děkuju i za tuhletu zprávu. A taky píše Adélka: udělalo mi radost, že si kvůli mě mamka vzala volno, aby byla se mnou. Adélko, děkuju, pozdravuj mamku taky. A pište i vy na 603 118 118, co vám udělalo radost v poslední době. Někoho z vás dneska zase odměním, za chvíli vás odměním informací o počasí. Mekeš Birka, Davič Birka a nejsi sám. Nejste sami, jste s Blaníkem. A teď taky s těmahle dvěma.
3: Dávno už vím, že chodím jak tě.

0: Tata se synem, Meky Ravič Birkovi a Nejsi sám na Blaníku. Posloucháte Šťastnou hodinku s dobrými zprávami a vy, kdo máte rádi hodně horké léto, tak vás potěší asi ta následující informace.
1: Rádio Blaník, počasí.
0: Protože to horké léto pokračuje. Horká byla i ta dnešní noc, byla tropická, protože teplota často nespadla pod 20 stupňů, dokonce po ránu naměřili někde i 27 stupňů. Ten dnešní den naměříme pravděpodobně něco mezi 35 až 39 stupňů, ale pravděpodobně někde padne i ta 40. Jinak bude jasno až polojasno později a odpoledne večer bude od severozápadu přibývat oblačnosti, dokonce se tam mohou výjimečně objevit i přehánky anebo bouřky. A jak to bude o víkendu, to už nám řekne Iveta Korátková z Českého hydrometeorologického ústavu.
2: Přechodně se nám ty vedra zmírní, takže v sobotu už budou maximální teploty 29-33 stupňů Celsia, na severu Čech kolem 27, ale na jihu a jihovýchodě Moravy stále velmi teplo až 36 stupňů a bude převážně oblačno v sobotu, přechodně až polojasno a během dne od severozápadu se postupně na většině území vyskytnou přehánky, místy bouřky, ojedinělé ty bouřky mohou být i silné, takže ten víkend bude mírně chladnější než ty dnešní dny, ale také bude velmi dusný. A v neděli už čekáme srážky jenom výjimečně, mělo by být většinou polojasno a právě při přechodně zvětšené oblačnosti se vyskytnou přehánky nebo bouřky. Minimální teploty 19 až 14 stupňů, na jihu Moravy kolem 20 a ty maximální teploty v neděli 27 až 32 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 34.
0: Tak Český hydrometeorologický ústav to má jasno. Teď jsem chtěl říct Mamma Mia v souvislosti s tím počasím, ale ta následující písnička se jmenuje Mamma Maria. Tady jsou Ricky a Povery. Dobré ráno.

Ve šťastné hodince na Blaníku šťastný chlap a teď zase k těm vašim šťastným zprávám. Krásné ráno, Petře. Tak naše letní dny prožívám s úsměvem každý večer, když s manželem sedíme na venkovní houpačce a listujeme atlasem světa a říkáme si, kde se letos zase, nebo kam letos zase nepojedeme, jelikož už od loňského roku přispíváme na dovolenou zubní ordinaci. S letním pozdravem, Dášo, děkujeme a je super, že to berete takhle sportovně. Ahoj Petře, mě včera udělala radost Česká pošta, když mi asi na čtvrtý pokus po měsíci doručila balíček s výhrou z jedné soutěže, píše Ondra. Ondro, díky moc, gratuluju, že to vyšlo. A dobré ráno, mě potěšilo to, že přijela dcera Pavla s vnučkou Elinkou ze Švýcarska. Užili jsme si včera den v akvaparku v Uherském Hradišti. Zdraví Soňa. Tak Soňo, pozdravujte tam, zdravíme do Uherského Hradiště a za chvíli na Blaníku budeme odměňovat. Předtím ještě krátké zprávy. Teď je 8:20.

0: za volantem.
1: Silný provoz je stále před Prahou na dálnici D7. Na příjezdu do hlavního města se zdržíte asi čtvrt hodinky. Popojíždí se v koloně od 4. kilometru kvůli dopravnímu omezení u letiště. Mezi Příbramí a Jablonou u přemostění dálnice D4 zasahují záchranáři a policie u vážné dopravní nehody nákladního auta s motorkářem. Policie řídí provoz kyvadlově, takže s kolonou počítejte v obou směrech. A na Benešovsku se také nárazově zdržíte v koloně, a to při průjezdu Souticemi. Poblíž sjezdu z D1 totiž kvůli rekonstrukci se jezdí kyvadlově. Tolik dopravní servis a na řadě jsou krátké zprávy.
2: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické.

0: No a připraveny jsou krátké zprávy 5 minut před 8:30. Monika Holubová už je teď s nimi ve studiu a je připravena podat nám, co se v poslední době stalo nebo co se stane. Povídej, máš slovo, já už nevím, co mám říct.
1: Krásné ráno, jsou tady půlové zprávy a vítám vás u nich samozřejmě. Ve Větřkovicích, Novém Vrbně na Opavsku hoří les se zašením 27 hektarů. Včera pomáhly také dva vrtulníky z bambivaky a na místě hasiči stále zůstávají. Řidičům se dnes otevře další úsek D3, půjde o 3-kilometrovou část mezi Nažidly a Dolním Dvořištěm na Českokrumlovsku. V Česku rychle roste zájem o koupy nebo taky přestavbu obytných vozů. Meziročně stoupl o víc než čtvrtinu a boom karavaningu se tak po období covidu vrací. Tolik zprávy a je tu Petr.
0: Ano, i páteční rána dokáže být pěkně hektická.
2: Šťastná hodinka na Rádiu Blaník.
0: Ale my pokračujeme ve šťastné hodince, v dobronáladových písničkách a vašich dobrých zprávách za chvíli jednu odměníme.

0: zasloužíš. Šťastná hodinka na Bleníku, mám ráda, zpívají holky, ty s tím měkkým i na konci. A budeme odměňovat.
1: Blanický dobrometr.
2: Blanický dobrometr.
0: Tady je Rádio Blaník, Petr Slíva, je tam Dáša?
3: Ano, ano, ano, Kořistková, teď jsem to slyšela, ano.
0: Dášo, kde jsem vás zastihnul?
3: V práci.
0: A můžete se se mnou bavit chvilinku?
3: Ano, minutku určitě, ano.
0: Víte co, ten náš ranní tým dal hlavy dohromady, my máme každý jeden hlas a ta vaše SMSka dostala nejvíce hlasů. To znamená, že ta vaše SMSka dneska vyhrává.
3: Je, děkuju.
0: Tak co jste s manželem našli, kam zase nepojedete?
3: No, tak včera jsme tak listovali trochu sever, jo?
0: Ano, že byste se podívali.
3: Takže dneska nevím, kam budeme listovat, jako jo, my už z toho opravdu děláme legraci, protože jako co, smutní nebudeme, no, tak...
0: Já vím. Takže... Zubař je prostě drahý, ale já vám držím palce, určitě se podíváte tam, po čem vaše srdce touží, ale v tuto chvíli vám posíláme alespoň takovou záplatu, jo, náplast a posíláme vám balíček z našeho e-shopu. Je tam třeba i pikniková deka, takže až budete takhle v tom letním večeru sedět venku na trávě, můžete sedět na piknikové dece a prohlížet si ten atlas.
3: Děkujeme moc teda, to jste mě opravdu potěšil krásně.
0: Dášo,
3: mějte se... krásný víkend.
0: No tak to jsem rád. A mimochodem, ta vaše práce, nebo kde bydlíte?
3: Já bydlím za Opavou, takže mám krásnou práci v knihovně, takže...
0: Tak tam pozdravujte, zůstaňte mi ještě na lince a mějte se krásně, naslyšenou.
3: Děkuji, naslyšenou.
0: A vy nám dál pište dobré zprávy, protože příští týden v pátek ve Šťastné hodince zase někoho odměníme. Teď už Michal David a Disko příběh, minutu po půl deváté.

0: Take me where the sun is shining, ve mně tam, kde svítí slunce. Zpívá se v této písničce, tak to nemusíme opravdu chodit daleko. A když jsme u těch dobrých zpráv v této hodině, tak pro vás taky jednu mám. Dneska je sice pátek, ale přijde sobota a neděle a bude zase pondělí. Hurá! No dobře, ale bude to první srpnové pondělí a vždycky první pondělí v měsíci vám na Blaníku hrajeme jenom české písničky, takže i to první srpnové bude ve znamení jenom českých písniček. Můžete se začít těšit už teď. Zítra bude pro změnu sobota, a to pro vás pro změnu zase chystáme písničky k táboráku s Živou Nedvědovkou. Začínáme zítra v 6 večer. No a dneska je pátek a jaký si jej uděláme, takový jej budeme mít. A co se toho počasí týče, tak ano, pro to sluníčko nemusíme chodit daleko, protože to bude svítit z jasné až polojasné oblohy. Později teda od severozápadu se přidá oblačnost, tam může se přidat taky nějaká ta přehánka nebo bouřka, jinde zabouří anebo zaprší jenom výjimečně a dnešní denní teploty 35 až 39 stupňů. No a protože pro vás chystáme už tajemný rok, tak za chvíli taková malá nápověda.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinou limonádu Kofola Multipack za 89,90, legendární Staropramen desítku půl litru za 10,90 a Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
2: Ptáš se mraku, kterou cestou se dá.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k

0: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
1: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenajle 450 gramů za 29,90. Albert.

0: Chtěl jsem mít a turbo na Blaníku.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: A zatímco teď ještě probíhá dobré ráno na Blaníku, tak za pár minut už se pustíme do dnešního hledání tajemného roku, posledního v tomto týdnu, vlastně posledního i v tomto měsíci. No a tentokrát, protože jsem vám sliboval malou nápovědu, se vypravíme do roku, kdy se odehrály jedny letní olympijské hry, na kterých zazářila Věra Čáslavská, která tu svou účast okořenila 4 zlatými a 2 stříbrnými medailemi. Tak i o tom bude řeč po 9. hodině. No a teď ještě Eva Max.

0: 30 do 39 stupňů. Tolik o počasí a teď je tu dopravní servis.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Blaník za volantem.
0: Silný provoz je před Prahou na dálnici D7. V koloně si postojíte v obou směrech asi 10 minut. Na příjezdu do hlavního města se popojíždí od 4. kilometru kvůli dopravnímu omezení u letiště a na výjezdu v Lipské ulici v Praze. Mezi Příbramí a Jablonou u přemostění D4 se došetřuje vážná srážka nákladňáku s motorkářem. Jezdí se tu kyvadlově, i tady stále počítejte s kolonou. A na trase z Mladé Boleslavy do České Lípy u Dox odklízejí hasiči spadlý strom z vozovky. Čekejte i tady komplikace. Tolik dopravní servis a teď se zprávami je tu Monika.
6: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz.
5: Zprávy Rádia Blaník.
7: Stručně, jasně, přehledně.
8: Vedra nepolevují, teploty budou atakovat 40. Policie, záchranáři čím dál častěji výjíždějí do kempu. Fotbalová reprezentace možná získá prvního zahraničního trenéra.
9: Hezké ráno, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Česko znovu zasáhla vlna veder. Teploty dnes budou vrcholit, místy může být až 40 stupňů. Takovou hodnotu už včera naměřili v Doksanech na Litoměřicku. Mezi nejohroženější skupiny lidí patří děti, seniori a také chronicky nemocní. Ti by raději neměli chodit ven, když tak ráno anebo večer. Během dne pak rozumné omezit i fyzickou aktivitu a dostatečně pít vodu. Tuzemské kempy jsou díky příznivému počasí zaplněné. S rostoucím počtem návštěvníků ale přibývá případů úrazů a nebo krádeží. Základní bezpečnostní pravidla připomíná z prevence policejního prezidia Ladislav Beránek.
10: Mezte na minimum počet cenných věcí, které sebou do kempu povezete. Auto nebo karavan mějte vždy zamčené, i když jste jenom opodál. Na úschovu cenností využijte recepci kempu nebo její bezpečnostní schránky. To platí především u kempování pod stanem. Chatku, stan či karavan vždy při odchodu zabezpečte.
9: V kempech stoupá také kvůli vysokým teplotám a manipulacím s otevřeným ohněm riziko vzniku požáru. Rekonstrukce mostu zavře znovu hlavní tah 1/35 u Hodkovic nad Mohelkou na Liberecku. Práce začínají už dnes, kdy začnou stavbaři osazovat nosníky nového mostu. Od soboty, tedy od zítřka, bude v noci uzavřen jízdní směr na Liberec. Fotbalová asociace by dnes mohla představit nového reprezentačního trenéra. Na dnešní odpoledne totiž svolala mimořádnou tiskovou konferenci. Podle španělského deníku AS byl národní tým měl po Miroslavu Koupkovi převzít 52-letý Španěl Santi Denia. Ten dovedl španělský olympijský tým ke zlaté medaili na hrách v roce 2024 v Paříži. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Petr.
5: Tajemný rok a Petr Slíva
7: na Rádiu Blaník.
11: No a dnešní hodina plná písniček z jednoho roku, vašich tipů, vzpomínek a slovních nápověd právě teď začíná. A na ty vzpomínky a na ty tipy se těším na telefonu 800 109 109, ale i dnes můžete psát, dávat to všechno do SMSky a posílat na 600 318 118.

0: Hledáme tajemný rok.
1: Našli jste rok vašeho života?
0: Volejte 800 109 109.
2: Pište na 603 118 118.

0: To byla Klaunova zpověď, písnička, ke které si hudbu napsal Petr Novák a text mu napsal Ivo Plicka. Petr Novák si ji samozřejmě potom sám naspíval v Tajemném roce.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: A v jakém tajemném roce se nacházíme, to zůstane tajemné až do konce této hodiny, kdy vám jej odhalím, ale do té doby máte hlavní slovo vy, vaše tipy a vaše vzpomínky. A první tipy jsou tady. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok, dobrý den.
3: Dobrý den, tady Ota Kubík, České Budějovice. Já už podle včerejší ukázky jsem poznal, že se jedná o rok 68, protože byla to písnička Krásná neznáma s Olympikem.
0: Ano.
3: A to byla první písnička, první beatová skupina na tehdejší bratislavské Lyře v roce 68.
0: Tak my si tu písničku za chvíli zahrajeme a já vám moc děkuju a krásný den do Českých Budějovic.
3: Dobře,
0: naslyšenou.
3: Děkuji vám, naslyšenou.
0: A pojďme na první SMSky. Ahoj Blaníčku, myslím si, že se jedná o rok 1968 podle nápovědy. Gábina z Plzně, děkuju Gábino. A rok 68 typuje podle nápovědy taky, a teď nevím, protože tady nepřišlo jméno, tak dobře, pojďme na další SMSku. Ahoj Paťulko, vítám tě zpět v rádiu. Děkuju, už se chyběl. Zkusím podle hudebních ukázek rok 68, to jsem ještě nebyla na světě. Zdraví Iveta z Pevína a přeje hezký den. Iveto, vám taky samozřejmě. No, tak pojďme teda na tu první nápovědu. Já už jsem něco naznačil před 9:00. V tajemném roce se konaly letní olympijské hry. Konaly se teda úplně přesně mezi 12. až 27. říjnem. Na této olympiádě se sportovci blízkli nevídanými výkony, když se jim podařilo překonat 43 světových rekordů. A tyhle ty olympijské hry se konaly v Mexico City. A Věra Čáslavská na těchto olympijských hrách získala 4 zlaté a 2 stříbrné medaile.
4: Ano, ne, dobře, Ježiši Maria, přátelé, to bylo nádherné.
0: No a k těmto olympijským hrám se datuje taky jedna taková událost, kdy při ceremoniálu předávání medailí v disciplíně kladina, kde bylo vítězství velmi sporně přisouzeno sovětské soupeřce Věry Čáslavské, tak Věra sklonila hlavu a dala všem najevo, co si myslí. Tak to je první slovní nápověda. A teď vy, volejte na 800 109 109, pište na 603 118 118 a tady je další písnička z tajemného roku. Cliff Richard a Congratulations!

0: Vzácná neznámá a Olympik, písnička, o které před chvílí mluvil taky posluchač Ota z Českých Budějovic, vyšla v tajemném roce.
1: Radio Blaník, tajemný rok.
0: Zatímco Věra Čáslavská na letních olympijských hrách v Mexiku sebrala 4 zlaté a 2 stříbrné, to byla první slovní nápověda. A tady jsou další tipy. Radio Blaník, Petr Slíva, tajemný rok, dobrý den.
2: Dobrý den, tady Jana z Teplic. Já bych se dneska typla rok 68 podle Věry Čáslavský a písniček.
0: A co jste dělala v roce 68, Jano, byla jste na světě?
2: Jo, bylo mi 7 let a po krátké pauze mě vrátili zpátky do školy, takže jsem šla do první třídy až 7 letech.
0: Jste si užila tu školku dvakrát. Moc děkuju.
2: Děkuju.
0: Krásný den, nashledanou.
2: Nashledanou.
0: No a co nám píšete v SMS-kách? Tak třeba Marcela Kupková píše, že je to rok 68. Dobrý den, určitě rok 68 podle olympiády. Tento rok jsem se vdávala. Marie z Rokycan píše, děkujeme. A Jana s Pavlem typují taky rok 68. Rok, kdy jsme se narodili. Děkujeme, Jano a Pavle. A co vy? Jaký rok tipujete podle těch písniček, které jsme si zatím zahráli a podle té první nápovědy? Brnkněte na 800 109 109 anebo to napište na 600 318 118. A další hudební nápověda je tady. Tady jsou Bee Gees a Words.

0: Bratři Gibovi originál této písničky Bee Gees Awards.
1: Tajemný rok a Petr Slíva
2: na Rádiu Blaník.
0: Originál byla také Věra Čáslavská. Věra Čáslavská byla prostě jenom jedna a z letních olympijských her v Mexiku přivezla 4 zlaté a 2 stříbrné. To byla první slovní nápověda a tohle jsou další typy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady Petr Kramer. Mám takový dojem, že to je rok 68.
0: No, může být a nemusí, já vám to potvrdím až na konci hodiny. Ale kdyby to byl rok 68, byl jste na světě v té době?
3: Určitě.
0: A máte k němu...
3: No. 22.
0: A je, no tak to už jste opravdu rozumbral.
3: Jsem mladý.
0: A to byla vojna v tu chvíli už? Jste byl na vojně?
3: To už jsem měl po vojně.
0: Skoro. To už jste měl po vojně. Moc vám děkuju. No. Mějte se krásně. No. Naschledanou.
3: V
0: 68. bylo asi lepší mít už po vojně. Zdravím, asi jsem vedle, ale podle Čáslavské 68. Píše Tonda Kolben. Tondo, zaznamenávám a uvidíme na konci hodiny, jestli jste vedle nebo ne. Ahoj Blaníčku, Alena od Znojma, typuji rok 68. To mi byl krásný jeden rok, pěkný den. Děkujeme, Aleno, zdravíme ke Znojmu. A Božena z Mostu pro změnu typuje rok 1968. Tak, další čárka. Volejte, pište, volejte na 800 109 109, pište na 603 118. 118 a další nápověda už za chvilku.
2: Tajemný rok a Petr Slíva
1: na Rádiu Blaník. Střechy Bohemia Turovec. Hledáme šikovné kolegy na pozici rozpočtáře a stavby vedoucího. Máš zkušenosti v oboru? My je umíme více než nadstandardně ocenit. Ozvi se nám. Kontakt najdeš na www.střechybohemia.cz. Střechy Bohemia, váš partner ve výškách.
4: Historické centrum Tábora obsadí od 31. července do 2. srpna Komedianti v ulicích. Mezinárodní festival pouličního divadla nabízí cirkusové klauniády, pohybové divadlo, rodinná představení a hudbu. Více na www.komediantivulicich.cz. Vstup je zdarma.
5: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
6: Moderní internet www.starnet.cz.
7: Starnet internet.
8: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
9: Prestižní zastřešená scéna Prima Hvězdné léto pod Žižkovskou věží. Od června do září si užívejte ty největší herecké hvězdy ve skvělých komediích. Zkrátka pohodové letní večery. Užijte si s námi tu pohodu a neváhejte. Vstupenky na divadlokalich.cz.
10: Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany zahájil předprodej předplatného na novou sezónu. Divadelním předplatném se můžete těšit například na Rozptýlení, Postřižiny, Někdo to rád šugr a další atraktivní tituly. Nechybí ani předplatné Poezie, slova a hudby se 4 výjimečnými pořady. To vše za zvýhodněné ceny s úsporou 40%. Kupujte na kds.cz. Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany. Vaše brána ke kulturním zážitkům.
11: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
1: Legendy poprvé spolu na jednom pódiu. Václav Neckář a Petr Spálený míří do Prahy na společný koncert.
12: Přijďte si užít večer plný nestárnoucích hitů, emocí a melodií, které provázely celé generace. Nenechte si ujít tento jedinečný zážitek 26. října v divadle Hibernia v Praze.
1: Vstupenky jsou již v prodeji na ticketportál.cz a v divadle Hibernia.
13: Letní outlet nových aut v Direct Autu Strahov. Zastav se pro slevu až 360 tisíc na skladové vozy Dacia, Volkswagen, Renault a Škoda. Stav se osobně do Direct Auto Chorecká 2 Strahov. Ale pozor, jen do 15.8. Desítky aut až o 360 tisíc korun levněji. Jen v Direct Auto Strahov.
14: Jde na vás jaro? Na nás taky.
15: Krásný den vám přeje Avidon. Dřevo ničím nenahradíš. Avidon.cz

0: Trápí vás špatná okna?
1: Netěsní?
0: Loupe se lak?
1: Nebo jdou stěžka otvírat?
0: Nemusíte hned okna měnit. Vyřešíme to.
1: Okna renovace.cz. Profesionální opravy špaletových i eurooken. Šetrně, precizně a s láskou k řemeslu.
0: Okna renovace.cz. My okna nelakujeme, my je milujeme.
2: Černé stavby jsou větší problém, než se může zdát. Stačí nepovolená přístavba, garáž nebo pergola a komplikace jsou na světě. Často na ně lidé přijdou až při prodeji nemovitosti nebo žádosti o hypotéku. Více se dozvíte v rozhovoru s Luďkem Lošťákem ze společnosti Comfort Group na webu Rádia Blaník v sekci Dobré rady do zahrady.
3: Na pláži u moře,
4: ve stínu Eiffelovky
3: anebo na dovolené v Tatrách.
4: Poslouchat Blaník můžete kdekoliv na světě.
3: Stačí kliknout na naše stránky radioblaník.cz.

0: Britská kapela Manfred Mann a jejich liškanou děku Fox on the Run.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: A další hudební vzpomínka na tajemný rok. Z těch českých, které jsme si už zahráli, tak se vrátím zpátky třeba k písničce Klaunova zpověď od Petra Nováka, nebo Krásná neznámá od Olympiku, a připomněli jsme si letní olympijské hry v Mexiku, kde skvěle excelovala Věra Čáslavská. A tohle už jsou další tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, tajemný rok, dobrý den.
3: Dobrý den, tady Markéta. Podle Věry Čáslavský a podle Klaunovy zpovědi je rok 1968.
0: Mám zapsáno, byla jste na světě v roce 68.
3: Jasně, za 10 let jsem si vzala manžela, ten mě zbalil na písničky Petra Nováka.
0: Fakt jo?
3: No jo.
0: A jakože je hrál na kytaru, nebo vám je hrál z magneťáku?
3: Ne, hrál na kytaru.
0: Na kytaru.
3: Hraje doteď.
0: Fakt, tak ho pozdravujte. Mějte se tam krásně. Užitě,
3: vaří bujabézu pro půl osady.
0: No výborně, bojabézu, to znamená, to je rybí polívka, že jo? Co tam je všechno?
3: No, tam je všechno možný. No, jako vždycky to takhle na konci.
0: Jasně.
3: Července děláme, my jsme tady blízko Mnichovic.
0: No výborně, tak ať chutná, ať se povede, krásný
3: no,
0: den.
3: Bude.
0: Naslyšenou.
3: Mějte se, nashledanou.
0: Ahoj Blaníčku, podle nápovědy z olympijských her typujeme rok 68, v tomto roce jsme byli ještě takzvaně na houbách, hezký den, Erik a Elenka. Teď nevím odkud, Tlustice, děkuju. Karel z Černovic, zdravím na Blaník, dnes 100% na rok 68, paní Čáslavská byla fenomén, podepisuju. David z Poličky píše, ahoj, Blaníčáci, podle nápovědy a písniček by to měl být rok 68, vzpomínky žádné nemám, narodil jsem se o rok později, ale moc děkuju, Davide. Tak pojďme teda na druhou nápovědu. V tajemném roce 7. června má premiéru jedna slavná pohádka, plná takových narážek na tehdejší situaci.
4: Musel jsem uzavřít příměří s králem Dobromyslem a slíbit mu rukou dání,
5: že až dospěje jediná dcera krále Dobromysla, vezme si jediný syn krále Jindřicha za manželku, aby se obě království spojila a tím už nikdy nevystal důvod k válce.
4: Dost! Tady není místo k žertování.
5: Mně taky není do legrace, tak já jsem ji v životě neviděl.
0: Václav Neckář, Helena Vondráčková, Jaroslav Marvan, Josef Kemr, Darek Vostřela, spousta dalších v pohádce Bořivoje Zemana, šíleně smutná princezna, která má premiéru v tajemném roce se skvělou hudbou a se skvělými písničkami Jana Hamra mladšího. Tak to je ta druhá slovní nápověda. Ve kterém roce se nacházíme? Volejte, pište.
1: Našli jste rok vašeho života?
2: Volejte 800 109 109.
1: Pište na 603 118 118.

0: Takhle v tajemném roce naspívala písničku Karla Kryla Hanka Ulrichová. To byla Nevidomá dívka. Kromě písniček jsme si před chvílí připomněli taky pohádku Šíleně smutná princezna, která měla premiéru v tajemném roce, a letní olympijské hry v Mexiku. A tohle už jsou další tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok. Dobrý den.
1: Dobrý den, tady Věra. Myslím si, že se jedná o rok 68, protože byla olympiáda a Věra Čáslovská si pamatuju, jak sklonila hlavu.
0: Jo, viděla jste to na vlastní oči třeba v televizi?
1: Viděla jsem to v televizi na vlastní oči, dívali jsme se s manželem.
0: Vaše jmenovkyně.
1: Jsme smutný. Ano, no, ano.
0: Věro, odkud voláte?
1: Já volám od Sedlčany, jestli víte, byl tady Hermelín, vždycky milí, moje kárna tady byla.
0: Teď jsem tam v pondělí u vás byl v Hradci Dobytňák. Vím, kde jsou Sedlčany, no, jasně.
1: No tak vidíte, no tak já myslím, jestli nevíte, tak...
0: Krásný den, tak. Naslyšenou.
1: Vám taky krásný den, naslyšenou.
0: Pojďme na SMSky, typuji rok 68, tento rok se mi zapsal do paměti podle okupace spojeneckých vojsk Varšavského paktu. V tom roce mi bylo 17 a strhávali jsme názvy ulic a směrové ukazatele. Vladimír z Plzně píše, Vláďo, děkuju moc za tuhletu vzpomínku. Hanka z Opavy, typuji rok 1968 a hlásí, že jí bylo 5 let. Vašek ze Šumperka, ahoj milý Bleničku, ahoj Peti, přeji hezký den, myslím si, že se jedná o rok 1968. Mám poznamenáno, Vašku. Díky moc i za tohle SMSku. A já vám dlužím ještě jednu slovní nápovědu. 5. října tajemného roku se to stalo. Kvůli postupnému zavádění 5denního pracovního týdne měli pracující poprvé volnou sobotu. Pracovní a volné soboty se potom střídali po týdnu. Takže byl zaveden 5denní pracovní týden.
2: Na dnešní schůzi se předsednictvo Ústřední rady odborů znovu zabývalo návrhem na uskutečnění 5denního pracovního týdne. Pro řadového občana je zkrácení pracovní doby pochopitelně příjemnou záležitostí. Jak se na to díváte vy jako předseda Ústřední rady odborů, soudru Poláčku?
3: Zavedení 5denního pracovního týdne vyžaduje řadu opatření.
0: Tak od té doby máme volné víkendy, to byla poslední nápověda a vy ještě chvilku můžete tipovat, vzpomínat.
4: Tajemný rok.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Chytrý jak rádio. Unikátní podcast s lidmi a jejich příběhy.
7: A my pro vás máme další povídání v rámci podcastu Chytrý jak rádio. Tentokrát s ředitelkou návštěvnického střediska Vodní dům v Hulicích, paní Petrou Kulhanovou. A je to zajímavé. Tak si to poslechněte ve vašich oblíbených podcastových aplikacích.
6: Další díly najdete na radia.cz v sekci Chytrý jak rádio.
8: Jedinečná akce v drogerii Teta. 2+1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
9: Ptáš se mraku, kterou cestou se dá.
10: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
11: Všude zdejší, všude je fajn.
12: Tak co, Klára?
13: Kámo, vadí, že je malej.
12: Malej? A řešíš to nějak?
13: Ne, na to je moc malej.
12: Kámo, dneska už vyřešíš i ten nejmenší.
14: Na velikosti pohledávky nezáleží. ePohledávky.cz vyřeší rychle, spolehlivě a kompletně online. Neriskujete ani korunu. Bez jakýchkoliv poplatků předem, s garancí, že platíte až ve chvíli, kdy máte peníze bezpečně na svém účtu. Stačí jen nahrát podklady k pohledávce na ePohledávky.cz.
15: Letní novinkou pro tento týden jsou Sweet Chili Twister nebo Sweet Chili Zinger.
16: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
15: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
16: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
15: Více informací v restauracích KFC.
17: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například kaktus, vodová zmrzlina, multipek za 79,90. Opávia Bebe Dobré ráno, cereální sušenky za 50 korun. A Borotalko, Deospray Roll-on nebo Deostick za 64,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
18: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
19: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
20: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 200 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.

0: Přišel před chvílí Pepa Černý a říká, to je dneska rok jak víno, co to je za rok? No neřekl jsem mu to, řeknu vám to za chvíli. Tom Jones a Help Yourself, i tohle je písnička z Tajemného roku.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: Už jsme skoro na konci, to byla poslední písnička, podle které jste ještě mohli hádat, a tady jsou poslední tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok, dobrý den.
3: Haló, dobrý ano. Den, tady Milan.
0: Povídejte, jaký máte tip?
3: Tak je to 1968 Mexiko.
0: Co jste dělal vy v tom roce?
3: Já už jsem chodil do školky.
0: Do školky a teď někam pro změnu jedete. Kam jedete?
3: Teď jsem ve Znojmě, jsem tady služebně, jsem jako obchodní zástupce, ale jsem z Vysočiny tady, z Brněnska.
0: Tak šťastný návrat potom, mějte se krásně, nashledanou.
3: Jo, děkuji, nashledanou.
0: A mrkneme se na poslední SMSky. Dobrý den, Blaníčku, Tajemný rok je 68, máma se zrovna narodila. Píše Patrik, děkujeme Patriku. Ahoj Blaníčku, tady David, hádám rok 69, zážitky nemám, nebyl jsem na světě, ale moc děkuju za tip. Dobrý den, potěšilo mě, že dneska, tak to patří do dobrých zpráv, tak pojďme dál. Dobrý den Blaníčku, rok 68, já tehdy byl ještě na houbách, ale podle paní Čáslavské, děkuji Petr. Petr děkuje Petrovi. Ahoj Blaníčku, určitě se jedná o rok 1968, Věra Čáslavská byla famózní, Žaneta a Josef ze Žadce, tak zdravím ještě do Žadce a zdravím i Janu z Prahy, která typuje rok 1968, šíleně smutná princezna, úžasní herci a krásné písničky, jste úžasné rádio, tak Janě moc děkujeme. No tak si to zhrneme, letní olympijské hry v Mexiku, šíleně smutná princezna v kinech a pětidenní pracovní týden, nebo jeho zavedení, to byly slovní nápovědy. A pokud jste dnes typovali, jakože jste většina z vás opravdu typovala rok, a teď to přijde, až ho teda najdu, dejte mi chvilinku, protože jsem slepý jak patrona. No tak kde se mi skrývá? Tady je, pojď.
1: 1968.
0: Tak potom jste typovali správně.
1: To byl dnešní Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok Rádio Blaník.
0: Dnešní Tajemný rok je u konce, poslední Tajemný rok tohoto týdne i tohoto měsíce, tak si užijte ten první srpnový víkend. Já se na vás už s Adélkou teda těším v pondělí ráno po 6. hodině, ale my se vlastně uslyšíme dneska ještě u Zlatých českých ručiček a u České desítky potom po 18. hodině a za chvíli Pepa Černý a s ním dopolední vysílání. Zůstaňte s Blaníkem a teď ještě jedna hudební vzpomínka na ten rok 1968.

0: Tak a jdeme na to. Dopolední vysílání právě začíná, posloucháte Rádio Blaník a v následující hodině nám zaspívá Petr Kotval. Milujem se čím dál víc, život nám leží. Taky Pavel Bobek.
1: Veď mě dál, cesto má.
0: Cesto má.
2: Jestli se blížím k cíli.
0: Dvě cesty najednou, takový jsme, přátelé. Rádio Blaník, hrajeme vám hezky česky celé léto, ale i na podzim, v zimě, na jaře, prostě pořád. Za chvilku počasí, doprava, zprávy a přesně za 6 minut bude 10. Rádio Blaník.
3: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio. Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník.
4: Krásné páteční dopoledne vám přeje Hanka Koterová. Před námi je další horký letní den, kdy bude většinou jasno, postupně polojasno, s teplotami odpoledne od 36 do 39 stupňů. Tolik o počasí a teď se podíváme, jaký je provoz na silnicích.

0: Deník za volantem.
1: Se zdržením v koloně počítejte na výjezdu z Prahy po D1 za sjezdem na Velké Popovice. Na 17. kilometru se srazilo osobní auto s nákladním a zablokovali jeden jízdní pruh. Na Benešovsku

0: Zprávy Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
2: Desítky hasičů dál bojují s ohněm na Opavsku. Praha nabízí místa pro ochlazení v horkých dnech. Horko omezuje provoz některých jaderných elektráren. Hezké dopoledne, zprávy pro vás má Monika Holubová. Moravskoslezští hasiči dál bojují s požárem lesa na Opavsku. Hoří od včerejška v Novém Vrbnu na ploše 27 hektarů. Počet zasahujících jednotek se ale postupně snižuje na polovinu ze 150 včera. Hasiči průběžně monitorují situaci také pomocí bezpilotních letounů, které poskytují přehled o vývoji požáru a pomáhají při řízení hasebních prací. Praha spustila novou mapu oáz a chladu. Lidem pomůže najít úlevu v horkých letních dnech a co všechno ukazuje, to už přibližuje mluvčí magistrátu Vít Hofman.
3: Nová mapa oáz chladu přináší na jednom místě přehled lokalit, které mohou obyvatelům nabídnout okamžité ochlazení, pitnou vodu zdarma nebo příjemnější prostředí v době vysokých teplot. Mapa tak obsahuje informace o pítkách, mlžítkách, fontánách, studánkách nebo místech vhodných ke koupání a ochlazení u vody.
2: A mapa je na webu. Lidé v Olomouci se musí připravit na další tramvajovou výluku. Mimo provoz bude od 9. srpna do konce měsíce trasa z hlavního nádraží do Pavloviček, ale místo tramvají pojedou náhradní autobusy. Výměna výhybek a kolejnic ovlivní v srpnu i provoz autobusů před nádražím. Maďarsko kvůli mimořádně nízké hladině Dunaje odstaví jadernou elektrárnu Pax. Dojde k tomu během včera dneška. Země tak kvůli tomu přijde o 2000 MW výkonu, které chce nahradit dovozem elektřiny. Premiér Péter Maďar ujistil, že pro obyvatele i podniky jsou dodávky elektřiny nadále zabezpečeny. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď s vámi bude Pepa Černý.
4: Už je tady, děkujeme, Moni.
0: Pepa Černý
1: na Rádiu Blaník.
4: Krásné dopoledne, přátelé. 10. hodina už klepe na vrata, v tomhle případě spíš na dveře, protože my do studia nemáme přímo vrata, ale takové úzké dveře. No a jimi přinášíme ty české písničky a že jich je. Já koukám Pavel Bobek, za chvilku Aneta Langerová, Krištof, Tomáš Klus, Olga Lounová zaspívá. Možná dojde i na Michala Tučného a posledního kovboje. No je to nabité. A právě teď přichází Petr Kotwald. Milujem se čím dál víc. První píseň 10. hodiny, která ale oficiálně začne až za 2,5 minuty nebo za minutu a půl. Za minutu a půl. Tak, krásné dopoledne s Blaníkem. Už je pátek.

0: Pavel Bobek, veď mě dál, cesto má. A teď vaše oblíbená rubrika.
1: Poprvé na rádiu Blaník.
0: Je to tak, uslyšíte píseň, kterou jste na Blaníku ještě nikdy slyšet nemohli. Přátelé, přesně za týden se to stane. Přesně za týden, konkrétně 7. srpna, zahraje Marek Ztracený na Letenské pláni. A slibuje obrovskou show, obrovský koncert, moře zážitků. A když jsem ho tady měl, tak mi to nechtěl všechno prozradit. Říkal, přijď, uvidíš to, budeš se divit, prostě bude to zážitek na celý život. No tak jsem zvědav, jaké to nakonec celé bude. Určitě tam zazní jeho nová písnička, která jako už je trošičku starší, pár týdnů, pár měsíců, ale pořád ještě je vlastně nová pro nás. A to je Modlitba za pátek.
2: Prosím tě Bože, ať už je pátek.
0: Tak tohle vyšlo, protože pátek už je dneska, Marku, takže písnička zabrala. No a teď máme před sebou novou písničku, která se jmenuje Obuj si mé boty. A Marek vzkazuje všem svým fanouškům, všem, kteří míří na tu Letenskou pláň příští pátek. Přátelé, naučte se tu písničku pořádně, protože Marek si ji s vámi všemi chce na té Letné zborově zaspívat. Tak se vrhněte třeba na YouTube potom, jo, kde je takový ten klip s textem, že je to tam napsané, dá se to hezky vopsat, naučit se to a tak, a potom na té Letné si můžete zaspívat společně. Tak jdeme na to, přátelé, poprvé na rádiu Blaník, nová píseň Marka Ztraceného, Obuj si mé boty.

vše, že může to být složitý, i když působí to jednoduše, navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju, jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znám.

Aneta Langerová, skvělý nápad. Přátelé, Aneta, ta se jako snad jediná skutečně chytla z celé té Superstar. No a hraje jako o život, koukám. 1.8., což je zítra, Čeladná, festival Ladná Čeladná, 8.8. Žďár nad Sázavou, potom 8.8. to má dvoják, tedy Valeč na Karlovarsku, no má to hrozně moc, tak se na ní vyražte někdy podívat, protože živý koncert Anety Langerové vždycky stojí za to a navíc ona má opravdu fenomenální kapelu. Za chvilku Krištof a Tomáš Klus, Cesta, a taky Olga Lounová, Patříme k sobě, na Blaníku.

0: Olga Lounová i Olinka nám zpívá v té naší písni.
1: Slunce dál svítí
2: na Rádiu Blaník.
0: A my na ní pořád čekáme, přátelé. My s ní teďka trošku šetříme, víte, protože v létě tahle ta písnička spouští, já vždycky říkám, šílenství. Tady se rozblikají telefony a všichni voláte a chcete vyhrát. Konkrétně teď hrajeme o 5 000 korun. Až ta písnička zazní, tak a dozní teda s posledními tóny, volejte 800 109 109 a dostanete takovou tu kvízovou otázku. Moderátor nebo moderátorka vám pustí nějakou ukázku. No a sem tam se stane, že to někdo neví. A to pak dopadne tak, že ten člověk nemůže vyhrát těch 5 000. Stalo se to třeba Milanovi. Tak poslouchejte, kdo to je?
3: Od rána, až dokud neusnem.
0: Kdo to byl?
4: Jo, nevím.
5: Přemýšlí.
0: Nevíte, jo?
4: Nevím.
0: No, tak...
5: Já bych chtěla poradit.
0: Já bych mu taky chtěl poradit nějak.
5: A můžem poradit?
0: Nemůžem.
5: Nemůžem?
0: No, nemůžem. Milane, že nechcete poradit?
4: Ne, nechci, to by nebylo fér.
0: To by nebylo fér, to má Milan pravdu. Tak nevyhrál. No a my pro vás teď těch 5 000 máme, ale musíte najít tu písničku, tak si ji pořádně nastudujte, ať víte, kdo co kde zpívá. Ideálně třeba na YouTube máme videoklip, kde je i vidět, jak to ti jednotliví interpreti zpívají přímo ve studiu. Tak se tam podívejte, pořádně si ji naučte, vemte telefon a pozorně poslouchejte Blaník. Může se to stát třeba dneska, že zazní Slunce dál svítí. Já vám budu držet palce, jde o 5 000.
1: Slunce dál svítí.
2: Sluníčkové léto na Blaníku.
0: A my si budeme dál hrát. Za chvilku Michal Tučný a poslední kovboj.
6: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
7: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
8: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
9: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
10: Už tam bude.
11: Nech toho.
10: Později už tam bude.
11: Přestaň. Štěl mě vedro.
12: Pohodová cesta? To chce kuře.
10: Mňam.
12: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
13: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
15: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 200 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
16: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
17: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k

0: U Veselky zasahují záchranáři a policie u srážky dvou osobních aut. Tolik dopravní servis, teď zprávy s Monikou.
1: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Zprávy Rádia Blaník.
2: Stručně, jasně, přehledně.
3: Zemědělci vyhlížejí dešťové srážky. Temelín čeká odstávka několika bloků. Proudy Maručanů míří do Španělska. Pěkné dopoledne přeje Monika Holubová, jsou tu zprávy. Česko kromě horka sužuje také nebývalé sucho. A to nehraje do karet zemědělcům. Jedna z nejhorších situací je v současné době na Moravě. A víc tomu říká předseda Ovocnářské unie Martin Ludvík.
4: Vše je bohužel teď umocňováno ještě těmi avizovanými velmi vysokými teplotami, které mohou celý týden dosahovat i přes 35 stupňů Celsia, což samozřejmě povede k dalšímu vysušování.
3: To může potkat řadu rostlin, které se aktuální počasí snaží hlavně přežít. České klima se bude podobat tomu chorvatskému. Podle meteorologa České televize Michala Žáka za to může prohlubující se klimatická krize. Letošní léto je podle něj nadprůměrné, protože obvyklá letní maxima jsou mezi 23 a 27 stupni, ne tedy 30 nebo nad 30 stupňů Celsia. Průměrné teploty se přitom v Česku každoročně zvyšují. Čtvrtý blok jaderné elektrárny Dukovany čeká odstávka. Je plánovaná a začne ze soboty na neděli. Odstavený bude současně s třetím blokem, jehož činnost byla pozastavena už 17. července. Srpnové odstavení obou bloků využije elektrárna k rozsáhlé kontrole a obnově společných zařízení. Tisíce Maručanů se opět snaží proniknout do španělské Cheuty. V nekontrolovaném proudu lidí bylo včera na 49 tisíc migrantů. 19 jich při snaze přeplavat námořní hranici utopilo. Chaotické snahy o překonání hranice mezi Marokem a španělskou enklávou pokračují i dnes a do města míří i tamní premiér Pedro Sánchez. Tolik zprávy a je tu Pepa.
5: Je tady, děkujeme, Moni.
1: Pepa Černý
2: na rádiu Blaník.
5: Tak, krásné dopoledne, přátelé. 11. hodina už je na dohled, my si dál budeme hrát hlavně hezky česky. A za chvilku tady přivítám, až Monika Holubová opustí to své stanoviště naproti mně, tak ji vystřídá Petr Slíva, protože ten před chvilkou ohlásil, že našel další zlaté české ručičky a chce nám je představit. Tak to si poslechneme. A v této hodině se podíváme taky do Chomutova, protože tam bude přesně za týden náš další letní koncert Rádia Blaník. Teď jsou tady ale Miraj, chci tančit. Tak pokud chcete, tak odstraňte židle a stoly a tak a tančete, prosím.

0: let, dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Léto s Blaníkem.
2: Léto s Blaníkem.

0: Doktor Alban, It's My Life. Na vlnách Rádia Blaník. Můj život je hledání zlatých českých ručiček, mohl by říct Petr Slíva. Tak Péťo, povídej, koho jsi objevil?
1: Jsme Blaník.
2: A hledáme zlaté české ručičky.
3: V dnešních zlatých českých ručičkách se budu povídat s Vendulou Tesařovou. Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Vendulko, kam jsem se vám dovolal?
4: Do práce.
3: Do práce? A kde je ta práce? V kterém městě?
4: Hlinsko.
3: V Hlinsku je vaše práce. A kromě toho, že pracujete v kanceláři, tak také vyrábíte originální jutové věnce a další dekorace. Nebo to děláte, ano, v té kanceláři?
4: Ne, to dělám doma, v dílně.
3: Takže skončíte v kanceláři, přijdete domů do dílny a začnete dělat věnce.
4: Přesně tak.
3: Jaké věnce to jsou?
4: Jsou to vlastně originální jutové věnce, takže já k jejich výrobě používám pytlovinu. Abych tak řekla, kdo by neznal jutu, nebo pojem juta, tak je to vlastně pytlovina.
3: Kde ji scháníte?
4: Kupuji v metráži.
3: Jo, to se dá takhle jako koupit role pytloviny.
4: Přesně tak. Nakoupím si 10, 20, 50 metrů, přijde mi domů a já dělám věnce.
3: A k čemu jsou určené? To jsou věnce na hřbitově nebo něco jiného?
4: Používají se, hodně se kupují jakoby celoroční, to znamená, že přijde jaro, dáte si ho na dveře, na podzim ho dáte dolů a koupíte si třeba zase zimní věnec.
3: Takže teď jste dělala letní.
4: Teď jsem dělala letní, podzimní, někdo chce prostě na celý období roční, takže to je takový různý, podle toho, co si řekne zákazník, tak takový věnec já mu připravím.
3: Jo, takhle, ono to není úplně do foroty, ono je to podle toho, co si řekne klient.
4: Tak, samozřejmě, pokud mám nějakou akci nebo jarmark, tak vyrobím věnec podle sebe a ten tam jakoby vezu, ale hodně dělám na zakázku.
3: Co tam chtěl ten poslední zákazník teď?
4: Poslední zákazník chtěl věnec s veverkou.
3: S veverkou? Proč na s veverkou?
4: Ano, podzimní.
3: Jo, podzimní. Z čeho jste udělala veverku?
4: Tak figurky samozřejmě kupuju, to nevyrábím už, i když, protože další můj koníček je práce se dřevem, takže mohla bych si ji vyřezat a namalovat. To bych udělat mohla.
3: No já se totiž dívám, že to nejsou věnce, ale že to jsou právě i dřevěné dekorace. Jakou jste dělala naposledy?
4: Naposledy jsem dělala srdce, ale už pomalu se chystám teďka na zimu. Takže v dílně už se řežou lyže, zvonky.
3: Takže teď přijdou ty 40, ty vedra.
4: Ano, to mám největší chuť začít dělat vánoční věci.
3: Takže vy se ochlazujete tím, že začnete dělat zvonky a lyže. Výborně.
4: Tak.
3: Předpokládám, že vrchol vaší sezóny je právě potom podzima zima.
4: Vlastně ano. Jeden vrchol je letní, pokud se chystám na nějaký jarmarky nebo tak, tak to je taková jedna část, která je náročnější a vlastně od poloviny prázdnin, to znamená od začátku srpna, začínám dělat zimu.
3: A kdyby si od vás chtěl teď někdo objednat nějakou dekoraci, tak co pro to má udělat?
4: Ideálně napsat třeba na Messenger nebo na WhatsApp a tam se můžeme domluvit.
3: A na tom Facebooku vás najdou posluchači jak?
4: Na Facebooku mě najdou ve skupině jutové věnce a dekorace a můžeme se tam domluvit.
3: Tak já vám v tuto chvíli poděkuju, popřeju vám hodně štěstí, ať se vám daří. Zůstaňte mi na lince a mějte se krásně. Naslyšenou.
4: Děkuju moc, mějte se krásně a všem krásný prázdniny.
2: Jsme Blaník
1: a hledáme zlaté české ručičky.
0: Péťo, moc krát děkujeme za tvé pátrání. A teď je tady muž, se kterým jsme oslavili 27. narozeniny Blaníku. Michal David, život je náš.

Petr Hapka, Jana Kiršner, Bude mi lehká zem, posloucháte Rádio Blaník. Přátelé, je vedro, to všichni víme, ale nejsme v tom sami, protože rekordy měří taky v Německu, v Rakousku i ve Švýcarsku. Nad 40 stupňů včera naměřili, například v Sasku-Anhaltsku. 40,5, představte si to je skoro o stupeň víc než jejich červencový národní rekord. Takže dobrá zpráva je, že v tom nejsme sami. Vyhlížíme všichni společně ten déšť, koukám z okna, zatím nic, ale víte co, nejlepší je, když máte svou Ivu Leckou. Iva před chvilkou přišla do práce a dala mi nanuka. Ivuško, moc děkuju. Za chvilku Suzy Quattro a Chris Norman, taky Kristýna a Jakub Smolík. Na Blaníku.

0: Jakub Smolík, náš rekordman, který bude na dalším našem koncertě, na letním koncertě.
1: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: A to v Chomutově přesně za týden, v pátek 7. srpna. Přátelé, začínáme 5 minut před 4:30 odpoledne na náměstí 1. máje v Chomutově. A nejenom, že tam budou Jakub Smolík a blanická kapela, ale taky Tereska Mašková.
2: Tak dívej se na mě, jsem to já.
0: A má hlas jako zvon. No a v Chomutově nám zahraje taky Janek Ledecký.
3: Blázen, co staví na poště most a dešti tam.
0: To je palba, co? Blanická kapela, Jakub Smolík, Tereza Mašková, Janek Ledecký. To je prostě úžasné. A vstupné se, přátelé, neplatí, je to zadarmo. Letos pro vás navíc máme speciální dárek. Z brusu novou sluníčkovou samolepku Rádia Blaník a Centropolu, která vám už brzy možná přinese spoustu peněz. A jednomu z vás dokonce rovných, a teď se podržte, 100 000 korun na ruku. Tak se pro ní stavte a taky pro kopec zážitku už příští pátek. V Chomutově. Těšíme se na vás.
1: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
4: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
5: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
6: Nezapomenutelná atmosféra letních koncertů s Hanáckou kyselkou. Přirozeným zdrojem minerálů z Hané. Ochutnej novinku Hanácká kyselka relaxace.
0: A my si budeme dál hrát. Za chvilku zaspívá třeba Dalibor Janda, písnička, kterou by si mohl zpívat třeba fanoušek anglického nároďáku. Říkal si Hurricane, tedy říkal si Hurikán, kluk jako ty, na Blaníku.
7: Dáš se mraku, kterou cestou se dá.
8: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
7: Všude zdejší, všude je fajn.
9: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinou limonádu Kofola Multipack za 89,90. Legendární Staropramen desítku půl litru za 10,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.

0: Co to je?
1: Dobravárt, vezeme vám pračku.
0: A co teď?
1: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
0: No tak to si rozumíme.
2: Proměňte obyčejné sledování v zážitek s 4K QLED televizí Philips a technologií Ambilight. Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90 a cukr krystal 1 kg za 14,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Tropické teploty mohou pokazit grilování. Pohár Billie Jean Kingové nabídne silné české složení. Pěkné poledne přeje Eliška Votrubová. Kvůli vedru a suchu se na řadě míst zvýšilo riziko vzniku požárů. Před rozděláváním ohňů v přírodě nebo odhazováním nedopalků varují třeba hasiči v Olomouckém kraji. Horko momentálně komplikuje práci hasičů u požáru lesa na Opavsku. A vedro má Česko sužovat i v příštích dnech. Na druhou stranu je teď ale počasí ideální pro venkovní grilování. Hlavní rizikem jsou ale vysoké teploty. Bakterie se totiž v teplém prostředí množí rychleji než v zimě. Maso i zeleninu proto nikdy nenechávejte delší dobu na slunci, upozorňuje výživový poradce Jakub Košata.
1: Pokud grilujete doma, udržujte maso co nejdéle v lednici a vyndavejte ho až těsně před přípravou. V létě marinujte maso v lednici, ne na verandě v misce, i pár hodin na teplé dokáže udělat velký rozdíl. Pokud si připravujete třeba bramborový nebo těstovinový salát dopředu, v horku ho nenechávejte venku déle než hodinu, ideálně si ven až před konzumací.
0: Podle Košaty je důležitý i typ omáček. Ve sluném počasí nesahejte po smetanových nebo majonézových. Dejte přednost spíše bylinkovým s olivovým olejem. Tragicky skončila středeční nehoda v Horní Bříze na Plzeňsku. V nemocnici zemřela žena, která vypadla z jedoucího auta. Podle policie během jízdy otevřela dveře a snažila se uvolnit bezpečnostní pás, který v nich byl zaseklý. České tenistky budou na finálovém turnaji poháru Billie Jean Kingové v silném složení. V první nominaci jsou Karolína Muchová, Linda Nosková, Kateřina Siňáková a Marie Bousková. V záloze je zatím připravená i Barbora Krejčíková. Finálový turnaj se uskuteční v Číně od 22. do 27. září. Tolik zprávy, teď jsou na řadě písničky a Pepa.
2: Je to tak, děkujeme Eliško.
3: Pepa Černý na rádiu Blaník.
2: Krásné skoro poledne, přátelé, za minutku je to tady. My si dál budeme hrát, ovšem s jednou malou změnou. Teď si budeme hodinu hrát pouze hezky česky, protože je před námi česká hodinka. A to nás navíc čeká české pondělí, teď pondělí 3. srpna. No, je to nabité. Ale jdeme si hrát, pojďme, nebudeme to protahovat. Hana Zagorová, Dneska už to vím, což je melodie ze Slunce, seno, jahody. Pokud už obědváte, tak samozřejmě dobrou chuť s Blaníkem.

0: Petr Rezek a Modrá zem, písnička o Malém princi a hlavně o panu Exuperym. Dneska je to přesně 82 let, co pan Exupery dolétal. Všichni víte, jak se to stalo, byl sestřelen a svět přišel o velkého autora. 82 let právě dnes. Zároveň by dneska oslavil 112. narozeniny, bylo-li by to možné, jeden z největších komiků všech dob.
1: Velikote, kdo je to, nudista?
2: To je někdo úplně nahej.
1: Berlote, kdo je to, četník? Někdo úplně oblečený, šéfe.
3: Šéfe, šéfe. A to v uniformě, šéfe.
1: Právě. Úplně nahý četník se k nudistovi sice přiblížit může, ale nemůže...
0: Louis de Finé. Samozřejmě tady v podání pana Františka Filipovského. On mu dal hodně, teda vám řeknu. Já jsem zkoušel koukat na Finého filmy v originále a musím říct teda, že jsem vždycky po chvilce změnil své rozhodnutí a předsevzetí. Nastudovat si to v originále a pustil jsem si zase verzi pana Filipovského. Tak dneska je to 112 let, co se tenhle velikán Louis de Finé narodil ve Francii. Narozeniny má taky dneska Jan Budař, 49, to znamená, že příští rok to budou kulatiny, Honzo, všechno nejlepší. A hlavně má dneska narozeniny Bolek Polívka, 77. Bolku, hlavně pevné zdraví a ať vám to pořád tak pálí. A taky zpívá, že jo, Bolek taky občas zpívá, třeba tuhle, tu mám rád. Šaškové počmáraní na Blaníku.

0: hlavně, že vyhrávám barvami.
1: Zase jsem šťastný jak lež.
2: Co po mně chceš? Pravdu či lež? Zkus ty dvě rozeznat a pak se směj.
1: Barevný svět.

0: co bude, až tady nebude, co bude, až tady nebude, to je mě pitomá show.
1: Bláhová show.
0: Šaškové jdou.
1: Barevnou naději víc získat svůj.
0: Hledáme brod
1: uprostřed vod.

0: Brontosauři a Valčíček na vlnách Rádia Blaník. Přátelé, já teď vyhlásím pátrání. Pátrání po jednom muži. Ale nebojte se, není nebezpečný. Víte, my máme takového posluchače na Slovensku. On nás poslouchá, jmenuje se Luboš Delinčák a je to muž, který postupně za svůj život hledá své kamarády z vojny. A představte si, že on už jich našel 78. To je neuvěřitelné. Ovšem jeden spoluvoják pořád uniká, pořád ho nemůže najít. A tak nás poprosil, jestli bychom mu nepomohli, tak my mu teď pomůžeme. Přátelé, hledá se Zdeněk. Měl by to být ročník tak jako 65 nebo 66, to znamená, že je mu buď 60 nebo 61 let. Je to 100% Zdeněk. Byl celý rok 1986 v kasárnách v obci Poleň u Klatov, jo? Poleň u Klatov, kdo tam byl v kasárnách v 86. a jmenuje se Zdeněk, tak ať volá 800 109 109 nebo napište SMSku 603 118 118. Nebo pokud ho znáte, tak pište 603 118 118. Nebo napište mail studio@radioblanik.cz. Tenhle ten Zdeněk, ročník 65 nebo 66, který mimochodem rukoval na jeseni 1985, tak by měl mít výrazný polský přízvuk. Nevím, jestli má ještě vlasy, ale když je měl, tak to byl blondiák. Měl vyšší pevnou postavu a byl to prý velmi sečtělý a vtipný člověk. Tak kdo zná Zdeňka, ať volá nebo píše, nebo mu dejte vědět, ať on sám píše. Prostě hledáme tohodle 79. kamaráda Luboše Delinčáka z vojny. Děkuju vám za spolupráci, konec hlášení a za chvilku Škvor a Síla starých vín. Na Blaníku.
1: Říkala, že se tak marmeruje.

jak si přeje tisíc mladíků. Bláznivý sny, když padá hvězda, já připojil se k stovce básníků a přání se mi velký nezdá. Třeba, aby spadl zrovna dům, kam Dáša stěhuje se zítra, je to však činžák.

0: Beatles, Ringo George, Paul, John a Iva. Iva Lecká už je tady, dneska má napilno, protože všem rozdává nanuky. Ivuško, ještě jednou moc děkuju. Tady
1: není
0: jsem to
1: zač.
0: Před chvilkou vyprávěl a přišla spousta SMSek. My chceme taky Ivu doma.
1: Jo, ale tak já nevím, jak já to tak mám, no. Mně to přijde normální.
0: Mně to taky připadá normální, obzvlášť od tebe. Ivuško, já jsem tě chtěl nalákat na zítřejší vysílání Rádia Blaník.
1: Jo, a co pak tam bude?
0: No hele, budeme hrát strašnou spoustu pěkných písniček, jo. Třeba tuhle.
2: Nestůj a pojď, nestůj a pojď, nestůj a pojď.
0: Ta je vy.
1: No, ta je rád.
0: Já vím, že jí máš rád.
1: Jo. No jo, ale já mám ráda spoustu písniček, které hrajeme.
0: Já vím. Já jsem tě chtěl nalákat právě speciálně na zítřek, protože zítra zazní nejenom tahle, ale i tahle.
1: Ne, ne.
0: Přátelé, zítra je 1. srpen, loučíme se s první polovinou prázdnin, zahájíme tu druhou, ale hlavně oslavíme život jedné ženy, která nám zpříjemňuje naše životy po celou dobu, co jsme tady u toho Blaníku. No, víte, kdo to je?
1: Ne.
0: No to je přece Iva Lecká, která má zítra narozeniny.
1: No jo, no už je to tak, vidíš, že čest mi to připomněl.
0: No neboj, hele, zítra toho bude plné vysílání, ale protože já tady osobně zítra nebudu a já doufám, že ty taky ne, že se budeš užívat, tak jsem ti chtěl popřát za všechny posluchače a hlavně za sebe všechno nejlepší, Ivuško.
1: Děkuju.
0: A ať jsi pořád nejlepší.
1: Ježišmarja, tak já moc děkuju, to jsem teda úplně dojal, no, to jsem teda nečekala, že by tohle z tebe vypadlo. No já tady zítra samozřejmě nebudu, já budu doma zavřená, protože bude vedro. Rozumíš?
0: Ivuško, rozumím.
1: Asi budou uklízet.
0: Protože jsi prostě nejlepší. A dneska je co? Dneska je den čeho?
1: Dneska je den velkého juchu, přátelé.
0: Přesně
1: za
0: tak.
1: Chvilku to rozjede.
0: Tak já vám tady Ivušku nechám. Můžete posílat SMSky, protože teď si je může přečíst. Přání k narozeninám pochopitelně 6318. Ale opakuji, že slavit bude doopravdy až zítra. Tak za chvilku Václav Neckář je ráno, ano, anebo přihodím ještě nějakou, uvidíme, kolik jich stihneme. Ivuško, měj se krásně, ahoj.
1: Čau.

0: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
1: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Grenaille 450 gramů za 29,90. Albert. Dáš se mraku,
2: kterou cestou se dá. Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší, všude
3: je fajn. Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 200 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A z aplikace Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Endorfíny a mandraže na Blaníku. Tak krásný dobrý den, přátelé, ještě jednou. Za chviličku odstartujeme páteční juchu odpoledne. 13. to bude za 7 minut a potom Činasky a Kutil. Taky to bude Jarek Nohavica a Starý muž.
1: Budu starým mužem, budu černý oblek mít.
0: A nabídnu i Honzu Kalouska Chodím ulicí. I po 13. hodině nabídneme české písničky, tak zůstaňte naladěni, za chvilku jsme zpátky. Rádio Blaník.
2: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio. Rádio Blaník. Počasí. Rádio Blaník.
3: Dobré odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. Meteorologové předpovídají na zítřek většinou oblačno až zataženo. Místy se objeví přehánky, odpoledne to budou i bouřky. Večer ale čekáme ubývání oblačnosti i srážek. Nejvyšší odpolední teploty by zítra měly došplhat mezi 28 až 31 stupňů Celsia. Tolik počasí, teď půjdeme na silnice.
4: Mami, proč máme všechno od konceptu?
5: To jen se zeptej, tatínka.
6: Detaily v konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
7: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
2: Blaník za volantem.
3: Na dálnici D1 před sjezdem na Divišov na 39. kilometru směrem od Prahy na Brno zasahují záchranáři u nehody. Kolona má zatím 2 kilometry a narůstá. Popojíždět budete i na hlavním tahu z Chomutova na Prahu. Na obchvatu Slaného se kvůli dopravnímu omezení vytvořila 2-kilometrová kolona. Se zdržením počítejte i v protisměru. A na trase z Velkých Přílep na Prahu při průjezdu Horoměřic na křižovatce u Rybníka bourala 2 osobní auta, blokují jeden pruh, počítejte se silným provozem. Tolik dopravní servis Rádia Blaník. Přejeme šťastnou cestu.
2: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz.

0: poutníků, kteří ráno odletěli z Prahy. Tolik zprávy a teď už se na vás těší Iva.
1: Iva Lecká na rádiu Blaník.
2: Krásný dobrý den, přátelé. Konečně jsme se doplahočili na konec týdne. Trochu spocení, trochu unavení. Konečně je před námi víkend a konečně můžeme zvolat sláva. No, protože je tu den velkého juchu.
3: Volejte sláva!
2: No, tři dny asi ne, ale dva určitě. Přátelé, je tu pátek a je vedro. No a za chvilku mrkneme na profesi, která to v tomhle vedru má opravdu těžké. Ale předtím si dáme první písničky v této hodině. Opět Radeček, Mária Čírová, taky Činasky a Kutil. Jdeme na to.

0: Tak to byly Činasky a Kutil a jednoho Kutila z Dendu Baka, mého bratrance mimochodem. Tímto zdravím před chvilkou mi napsal, právě pokládá podlahu plovoucí a protože u nás v rodině jsou lidi moc šikovní, tak věřím, že to bude vypadat moc dobře, tak z Dendo mávám a ať ti to rychle uteče. No a teď k těm profesím, které na rozdíl od mého bratrance a třeba i ode mě, právě teď jsou venku na tom příšerném vedru. Vedro je vedro, ale některé práce se prostě udělat musí, a to i bez klimatizace. Jak jsou na tom stavbaři? To nám poví stavbyvedoucí metrostavu Štěpán Werner.
1: V těchto vedrech není úplně vhodný třeba betonovat, čili někdy se musí přizpůsobit práce. Pracovníci většinou chodí hodně brzo ráno, kteří chodí už třeba před 6, začínají, aby skončili dřív a nemuseli v těch vedrech dělat. Ti, co dělají na lešení, většinou už jsou na to zvyklí a samozřejmě je to o tom doplňovat tekutiny, no.
0: No, mě jich je tak líto, ale víte co, nejsou to jenom stavaři, ono samozřejmě je řada profesí a jsou to třeba pečovatelé, pečovatelky, i zdravotníci, co jsou prostě v nemocnicích a v různých ústavech, kde z určitého důvodu nemůžou ty klimatizace být puštěné. A tam mají taky strašné vedro. Tak přátelé, pekaři, ježišmarja, těch profesí je, já vám strašně moc přeju, aby vás práce i přesto, že jste ve vedru, bavila a děkujeme za to, co děláte. A hlavně, ať to všichni zvládnete a doplňujte tekutiny, jak nám právě teď řekl pan Werner. Tak pokračujeme dál, dáme si Lucku Vondráčkovou a Pepu Wagnera a za chvilku taky Queeny a Honzu Kalouska.

0: Špárek do Pepy bouchá. Pepi.
1: Já myslím, že to bylo lidsky do bedny. Ne?
0: Ne, to je Pepa.
1: Fakt?
0: Ty nevíš, co to je Pepa?
1: Já vím, to je moje jméno.
0: Ale to, že to je tvoje jméno, ale co to, jaký to má význam v této písni,
1: jaký
0: to nevíš?
1: Jaký to má význam?
0: No, tak to si zjistím.
1: Tak já si to zjistím. Já mám pro tebe novinku a pro vás všechny posluchače také. Přátelé, tak právě probíhá tisková konference Fačru a už je to oficiální. Naše fotbalová reprezentace má nového kouče a poprvé v historii to není Čech. Je to Španěl. Jmenuje se Santi Denia, je mu 52. Má velmi bohatý životopis a snad s nimi teda bude nějak pracovat s těmi našimi hráči. A pozor, zajímavostí také je, ano, že Španělem je i jeho asistent. Jo? Jeho asistent Pablo Amo, tedy bude taky u českého nároďáku. Hokejisti už si to zkusili, že jo? Ty měli Fina, Kari Jalonena a teď si to tedy zkusí i náš fotbalový nároďák. Takže je to oficiální. Chtěl jsem vám to říct.
0: Já vím, děkujeme, já to vím, samozřejmě mluví s odborníkem, že jo?
1: No
0: Santi Denia, to zní tak, to je jak papež.
1: Zní to jako jedna z lodí Krištofa Kolumba.
0: Ano, ano.
1: Tak snad dopluje naše reprezentace ano, tak daleko, jako tehdy Krištof. Přátelé, podrobnosti pro vás připravuje naše, kdo pak tam je, Eliška. Votrubová.
0: Ano.
1: Ve zprávách to uslyšíte. Mějte se krásně, já už opravdu jdu. Ahoj.
0: Tak děkujeme za tuhle informaci.
1: Dobrý.
0: Kdo jiný vám ji taky mohl předat než Pepa.
1: Ano.
0: No a my pokračujeme dál.

0: Bon Jovi na Blaníku, 7:30. Krásné odpoledne. V pondělí máme 3. srpna a bude to první pondělí v měsíci srpnu, což u nás na Blaníku znamená, že budeme hrát celý den jenom hezky česky. A já mám české pondělky moc ráda, protože se nám do vysílání dostanou i písničky, které třeba nehrajeme tak často, ale mám je ráda a ráda je v tom vysílání zaslechnu. Třeba tuhle.
1: Bylo léto, horké léto, tak jak léto má být.
0: Lilka Ročáková, Bylo léto. Hele, to je písnička, kterou já každé léto pouštím na zahradě u nás, vždycky na hlas. A všichni okolo ví, že jo, Iva, no jo, tak už jí začalo léto, jo, to už vědí.

0: Jana Vondráčková, Jirka Korn. Nádherný duet, i z něj je cítit sluníčko a pohoda. A vůbec to byla písnička, kterou mi hráli na svatbě, teda až po tom, co už jsme si dali ty prstínky, jo. Tak mám k ní samozřejmě tenhle vztah a mám jí taky moc ráda. No a potom, přátelé, řeka zázraků.
1: Koukej, člověče, dřív než ti uteče do mraku.
0: Je řeka zázraků. Hanka Zagorová, tak ta by taky mohla zaznít. No, České pondělí má spoustu míst, tedy v tom playlistu, které je potřeba zaplnit. A já věřím, že náš hudební dramaturg si s tím hezky pohraje. Tak určitě poslouchejte České pondělí už po víkendu na

0: zase i něco navíc.
1: Pokaždé, když ji uslyšíte.
0: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
1: Sluníčkové léto na rádiu Blaník.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
4: Toto je...
5: Dobravárt, vezeme vám pračku.
4: A co teď?
5: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
4: No tak to si rozumíme.
6: Nechte si dovést třeba extra prostornou lednici Bosch a my vám vrátíme až 4000 korun zpět. Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
8: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
9: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
10: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře. Proto si vybírají Allegro. Z tisíci produktů za ty

0: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Už tam budem?
3: Nech toho!
2: Raději už tam bude.
3: Přestaň! Je mě vedro!
4: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
5: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinou limonádu Kofola Multipack za 89,90. Legendární Staropramen desítku půl litru za 10,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna.

Až budu starý mužem, budu staré knihy číst a mladé víno lisovat. Až budu starý mužem, budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrc, sednu na břeh řeky a

budu starý, mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starý, mužem budu svoje místo mít u okna, kavárny, avion. Koupím si pergamen a štěpec a tuš a budu pozorovat.

starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čpánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už starý muž.

0: Orosený půl litr s pořádnou pěnou.
1: To mi řekni, Karle, jak jsi přišel na to, že na sedmém schodě to má tu správnou teplotu?
2: Dlouhodobým zkoušením.
0: I to je Léto s Blaníkem.

0: No přísahám, že při těchhle tónech se nám tady úplně rozvibrovaly tabulky skleněný na oknech. Fakt, že jo. To byl hlas Whitney Houston na Blaníku. No a 14. hodina je před námi, to nám to utíká docela rychle. Za chviličku si dáme další české písničky Michala Davida. To zas byl den, tak se ta písnička jmenuje. Taky Iveta Bartošová, Když láska schází. A pozor, ještě si dáme tohle.
1: Pořád na kolena, na kolena, na kolena, na kolena.
0: Je, je, je.
1: Pořád na kolena, na kolena, na kolena, na kolena.
0: Je, je, je. Ivan Hlas a na kolena. 14. hodina tu bude za 6 minut. Přeju vám pohodové páteční odpoledne. Radio
2: Blaník. Svijany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Svijany, srdeční záležitost.
3: Radio Blaník, počasí. Radio
4: Blaník. Krásné odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. Zítřejší obloha bude většinou oblačná až zatažená. Místy se mohou objevit přehánky, odpoledne to budou i bouřky. Večer ale čekáme ubývání oblačnosti i srážek. Nejvyšší odpolední teploty by se zítra měly pohybovat v rozmezí od 28 do 31 stupňů. O počasí všechno, na řadě už je doprava.
5: Přijďte se osvěžit, tahické léto v Aquapalace Praha je tady. Zábava, vlny, tobogány. Aquapalace Praha, zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
3: Blaník za volantem.
4: Na dálnici D1 na 38,5 kilometru ve směru na Brno před sjezdem na Divišov stojí napříč jízdními pruhy nepojízdné osobní auto s přívěsným vozíkem. Projíždí se odstavným pruhem, buďte tam opatrní a počítejte se zdržením, kolona má přibližně 6 kilometrů. A na hlavním tahu z Chomutova na Prahu na obchvatu Slaného se kvůli dopravnímu omezení vytvořila asi 2-kilometrová kolona. S kratším zdržením tam počítejte i v protisměru. Tolik dopravní servis Rádia Blaník. Přejeme vám šťastnou cestu. Za chvíli už jsou na řadě opět zprávy.
6: S chytrým oblečením Citizen vás džungle městské dopravy nedostane. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
3: Zprávy Rádia Blaník.
7: Stručně, jasně, přehledně.
8: Meteorologové varují i před bouřkami. Pražští záchranáři řešili otravy oxidem uhelnatým. Fotbalová reprezentace má nového kouče.
7: Radio Blaník.
8: Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Kromě veder dneska hrozí taky bouřky. Meteorologové před nimi varují zejména v západní polovině Česka. Dorazí

0: premiéra ze zahraničí. Nároďák povede Španěl Santedenia. Do funkce ho schválil výkonný výbor. Pokračuje generální manažer české fotbalové reprezentace Pavel Nedvěd.
1: Věděli jsme, že chceme jít zahraniční cestou a hledali jsme osobnost, která má mezinárodní zkušenosti, který by nás mohli posunout, společně vytvořit tým, který bude spolupracovat na dlouhodobý vizi. Asi opravdu myslím, že nás může obohatit o spoustu věcí.
0: 52-letý rodák z Albacete podepsal s vedením českého fotbalu dvouletou smlouvu s obcí. Tolik zprávy, teď je tu Iva.
2: Iva Lecká na rádiu Blaník.
3: Pokračujeme dál, když je horko, vyrážíme k vodě a nebo třeba na zámek. My se společně vydáme už za chvíli na zámek ve Zruči nad Sázavou. No a v dobré zprávě probereme jedno české nejšikmější věž a opravdu je nej. Tak zůstaňte s námi, startujeme další odpolední páteční 60-minutovku.

0: Tak to byla Iveta Bartošová na Blaníku. Člověk by řekl, že když je venku 40 stupňů, tak se do zámku nikdo moc nepohrne, ale ono je to přesně naopak. Třeba na zámku ve Zruči nad Sázavou v horku návštěvníků dokonce přibývá. A potvrzuje to sama paní kastelánka Martina Fialová.
1: Já jsem si vlastně ze začátku myslela, že když je hezky, tak že budou u vody nebo doma a naopak jdou se vždycky schovat do zámku, protože je to kamenná budova, takže je tady pořád stále jako příjemná teplota, takže tady máme spoustu návštěvníků v těch letních dnech. Když prší, tak taky tady máme hodně lidí, protože se jdou zase schovat před tím deštěm do zámku.
0: Jo, jo, to já dělám taky. Takže jeskyně, hrady, zámky a lomy, to je na vedro asi nejlepší. No a teď už zase zpátky k písničkám. Marek Ztracený a To se mi líbí.

Na kolena a Ivan Hlas na Blaníku. Obec roku se blíží, tedy vyhlášení do jubilejního 30. ročníku soutěže, která měří hlavně spolkový život a sousedskou soudržnost, se přihlásilo 245 obcí, nejvíc od roku 2016. Vítěze vyhlásí 19. září v Písečné na Orlicko-Ústecku, ta mimochodem vyhrála loni. Krajská kola skončila do celostátního finále, postupuje 13 vítězů. Tak pozor, jsou to Suchomasty, Římov, Všeruby, Hroznětín, Blatno, Višňová, Studnice, Vraclav, Osová Bytýška, Čejč, Boršice, Velké Losiny, tam jsem teď v létě byla, a Dolní Životice. Hodnotící komise je objede mezi 30. srpnem a 5. zářím. Každá obec má 4 hodiny na to, aby ukázala, čím žije a proč je podle nich nej. Tak uvidíme, kdo nakonec zvítězí a bude nej. Jedno velké nej nabídne i dobrá zpráva už za malou chvíli a najdete ho kousek od Prahy.

dal si 7 cigaret, blečí než utopený Švéd, hlas lodních píštěl Titaniku, nebo jak hodně křáplý zvon, přesto kam jsi přišel, nastal zhon, davem se neslo, to je on, miláček žen a vetešníků. Miláček žen.

kolečka žen a vetešníků. Tucty her, miláčka žen a vetešníků. Veteš, jen převlečený typ, koukni se znova, koukni líp. Tak si to říkal od hrncíp, každý den objev Ameriku. Krásu, co křičí, pozná hned, kde jaký vůl, kdo ale svet najít tu němo.

0: Lucie a Marie. Hezky česky, 8 minut po půl třetí. A teď dobrá zpráva.
1: Jsme Planík a máme pro vás další dobrou zprávu.
0: A s páteční dobrou zprávou je tu Kristýnka. Tak povídej, ahoj.
2: Hezké páteční odpoledne, ahoj i vy. Česko má nový rekord a my zase můžeme být na naší zemi o něco pyšnější. V Mladé Boleslavi se totiž nachází hradní zřícenina Michalovice a její věž s názvem Putna. Ta se stala nejšikmější věží světa. Svým náklonem je šikmější než i věž v Pize nebo šikmý kostel v Karviné, jak potvrzuje mluvčí města Šárka Charousková.
3: Výsledky měření věže nedávno prokázaly, že má rekordní náklon 7,315 stupňů. Hlavním charakteristickým prvkem Michalovické Putny je její obranná věž, která přečkala i nešetrné hledání pokladu. To ostatně asi stojí i za jejím náklonem, protože věž byla podkopána a na jedné straně se sesunula o celé patro. Později byla stabilita věže obnovená a dodnes je věž přístupná veřejnosti.
2: Město v současné chvíli zvažuje o zápis do Guinnessovy knihy rekordů. Je to ale náročný proces. Rada města o tom bude jednat v pondělí 3. srpna.
0: No ale to by měli, to je jasná věc. Je to výjimečné a leckdo nám to může závidět, že jo? Teď se podívejte do Pizy, kolik lidí tam jezdí, jenom aby se vyfotili, jak tu věž drží, že jo?
2: Tak budou jezdit teď k nám všichni.
0: Budou jezdit k nám, přesně tak. A já budu mezi nima, taky se tam pojedu podívat, mám to kousek. Děkujeme za dnešní dobrou zprávu a přeju ti hezký víkend, ahoj.
2: Vám taky ahoj.
1: Rádio Blaník.
4: Rádio dobrých zpráv.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
4: Každý všední den v 9 hodin dopoledne.
5: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
6: Tento týden u nás. Plnotučné mléko Albert litr s apkou za 9,90 a slunečnicový olej Majola litr s apkou pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
7: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
8: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například kaktus, vodová zmrzlina, multipek za 79,90. Opávia Bebe Dobré ráno, cereální sušenky za 50 korun. A Borotalko, Deospray Roll-On nebo Deostick za 64,90. Až do 4. srpna. Kaufland.

0: Posloucháte Rádio Blaník, já vám přeju pohodové odpoledne, je pátek, před námi je víkend, máte už nějaké plány? No to je dobře, já taky budu zavřená, protože bude vedro. Tak přátelé, příští hodina je připravená, za chviličku další české písničky a dáme si třeba Lenku Filipovou a Karla Zicha. Taky Marušku Rotrovou, Střapatá nohatá. A Jeleni, Touha a pláč.
1: Až přijde touha a pláč, budu doufat, že mě ještě stále.
0: Hezky česky na Blaníku i po 15. hodině. Zůstaňte s námi, budeme moc rádi, když dál budete poslouchat. Za chvilku počasí, doprava a zprávy za 6 minut 15.
2: Rádio Blaník.
3: Svijany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Svijany, srdeční záležitost.
4: Rádio Blaník, počasí.
2: Rádio Blaník.
5: Pěkné odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. Zítra bude většinou oblačno až zataženo. Místy se objeví přehánky. Odpoledne to mohou být i bouřky. Večer ale čekáme ubývání oblačnosti i srážek. Nejvyšší denní teploty se zítra budou pohybovat v rozmezí od 28 do 31 stupňů Celsia. Tolik počasí, za chvíli už je tu doprava.
6: Mami, proč máme všechno od konceptu?
7: To jen se zeptej, tatínka.
8: Detaily v konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
9: Koncept. Chytře vymyšleno pro

Jsem tu, voilà. Přátelé, já jsem vám zapomněla říct na startu dnešního vysílání, že já tady budu až do 18 hodin. To je neuvěřitelné, že? Já jsem na to úplně zapomněla. Ale mám z toho radost, protože tady je příjemně, mám tady písničky hezké, mám tu skvělé kolegy, mám tu dobrou kávu, no co mi chybí, vůbec nic. A teď máme 15 hodin a startujeme další odpolední 60-minutovku a za chviličku s Mirkem Táborským ještě jednou Ploskovický zámek.

0: všude dobře?
1: U nás v Česku nejlíp.
0: Na cestách s Blaníkem a Miroslavem Táborským.
1: Už za chvíli na Rádiu Blaník.

0: Adiemus na Blaníku, 10 minut po 15. hodině, čas vyrazit na výlet. Tento týden nás Mirek Táborský bere na Ploskovický zámek. No a dneska celou tour zakončíme.
1: Milujeme Česko.
2: Na cestách s Blaníkem
1: a Miroslavem Táborským.
3: Krásný den, milí Blaníci. Naposledy se vracím do Ploskovic do doby, kdy je vlastnil Adam Ploskovský. Byl to člověk drsné, kruté povahy, který se ke svým poddaným choval velmi hrubě. A to vyvolalo ploskovickou rebelii, kterou zvěčnil ve starých pověstech českých Alois Jirásek. Napsal, sedláci se zvedli proti Adamovi Ploskovskému, poněvadž byl na ně krutý a vymýšlel si na ně nepravé roboty i různé a veliké útisky. Obořili se na jeho tvrz, stekli její valy, vypáčili bránu a když se tu jejich krutý vladyka udatně bránil, zranili jej a zajali. Aby své hrdlo zachoval, byl jim po vůli a na čest svou a víru a zápisem je ze své moci propustil a slíbil, že nepovede proti nim žádného nářku. V sousedství vladyky Ploskovského žil tenkrát na své tvrzi mladý zeman Dalibor Skozojet. K tomu Daliborovi přihrnuli se osvobození sedláci Adama Ploskovského a radostně oznamovali, že mají Ploskovskou tvrz ve své moci a žádali, aby se jí Dalibor ujal. Oni pak, že se mu rádi poddají. Vladyka Dalibor přijal, co mu nabízeli, když uslyšel, že mají na vše zápis bývalého svého pána. Ale ten, jakmile vyvázl a se pozdravil, domáhal se svého zboží. A jak to dopadlo? Adam Ploskovský na Dalibora žaloval u litoměřického hejtmana, že mu sebral panství a poddané. Ten dal dohromady vojsko, tvrz oblehl a dobil a Dalibora zajal. A protože Dalibor Skozojet byl zemanského původu, patřil k nižší šlechtě, A protože Dalibor Skozojet byl zemanského původu, patřil k nižší šlechtě, nemohli ho soudit v Litoměřicích. Podléhal přímo soudu nejvyššího purkrabího na Pražském hradě. Odvezli tedy Dalibora Skozojet do Prahy, kde byl uvězněn v Nové věži nad Jelením příkopem a v roce 1498 mu byla setnuta hlava na nádvoří nedaleko Černé věže za to, že připravil Adama Ploskovského o jeho ploskovické panství i poddané, i když oni po vzpouře prý k hodnějšímu pánovi sami utekli. Jenže to se tehdy jen tak nepromíjelo. Mějte se krásně, poslouchejte Blaník a naslyšenou.
1: Zdrojem informací pro tento pořad je časopis Na cestu. Využijte ho i vy. Pro dovolenou v Česku je ideálním průvodcem pomálo zalidněných, ale zajímavých místech. Více na stránkách nacestu.cz.
4: Vaše cesta po Česku může být dobrodružná, romantická, adrenalinová, prostě všechno, jen nenudná. Jsme Allegria, firma na zážitky po celém Česku.

Posloucháte Blaník. Pohodové odpoledne. Český hydrometeorologický ústav rozšířil výstrahu. Kromě vysokých teplot nově platí taky výstraha před silnými bouřkami, které hrozí v Čechách později odpoledne dneska a taky v noci na sobotu. Zvětšilo se také území s výstrahou před požáry. Později odpoledne a k večeru hlavně v oblasti přibližně od Karlovarského kraje přes Ústecký kraj směrem do východních Čech. No a ve večerních hodinách potom z Bavorska pravděpodobně dorazí na západ a jihozápad Čech rozsáhlejší bouřkový systém. Nebezpečným projevem bouřek budou silné nárazy větru kolem 70 km za hodinu, které se mohou projevit i daleko od nich. Takže dneska a z dneška na zítřek to bude trochu dramatičtější, tak pokud máte na zahradě něco, co by vám mohl vítr odvát, polámat nebo zničit, tak to raději ukliďte. My pokračujeme dál za chviličku. Hanka Zagorová, Standa Hložek a Petr Kotwald a nebo Jeleni.

0: To byly Jeleni a Jindra Polák, Touha a pláč.
1: Slunce dál svítí
2: na rádiu Blaník.
0: Slunce dál svítí, to není jenom tak obyčejná písnička, kterou my vám tady na Blaníku hrajeme. To je písnička, která byla složena k našim 25. narozeninám. My si ji moc považujeme. A taky je to písnička, která vám tohle léto může přihrát peníze. Pokud ji uslyšíte z našeho vysílání, tak je to signál pro vás, abyste volali sem k nám do studia na 800 109 109, protože když budete první na lince, tak dostanete možnost vyhrát 5000 korun. Už se to povedlo spoustě z vás, dokonce někteří měli i štěstí a vyhráli 10 tisíc, to protože když to nikdo neuhodne, tak se ta částka přesouvá do dalšího kola. No a my jsme před chvilkou slyšeli Jeleny a Jindru Poláka a právě v téhleté písničce Slunce dál svítí Jindra Polák zpívá. A zpívá tam spousta dalších českých zpěváků i slovenských, pozor. No a na vás je uhodnout, když vám pustíme ukázku, kdo je ten konkrétní zpěvák nebo zpěvačka v té ukázce. A když to uhodnete, peníze jsou vaše. Mrkněte se na náš web radioblaník.cz, tam máte kompletní vysvětlení pravidel, no a důležité je poslouchat. Poslouchat Blaník, protože písnička Slunce dál svítí může zaznít kdykoliv.
1: Slunce dál svítí.
2: Sluníčkové léto na Blaníku.

0: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
1: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
4: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.

0: Baník,
1: Sluníčkové léto.

0: Vítku, za 6 minut 16 hodin, za chviličku další české. A ty se ptáš, co já?
1: Ty se ptáš, co já?
0: Helena Vondráčková nebo Krištofa Šňůry.
2: Že chci být tvým majákem, když směr...
0: A do třetice jsem vybrala Aničku K. O tobě i o mně.
3: Láska ta se nerozpouští, je vzácnější.
0: Za chviličku budeme pokračovat, další písničky jsou připravené i další program pro následující odpolední hodinu. Tak zůstaňte naladěni, za chvilku počasí, doprava a zprávy.
4: Rádio Blaník.
5: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio. Rádio Blaník, počasí.
4: Rádio Blaník.
6: Krásné odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. Obloha bude zítra většinou oblačná až zatažená. Místy se objeví přehánky, odpoledne i bouřky. Večer ale čekáme ubývání oblačnosti i srážek. Nejvyšší denní teploty se zítra budou pohybovat v rozmezí od 28 do 31 stupňů. Tolik počasí, teď už se půjdeme podívat na silnice.
7: Přijďte se osvěžit. Tahitské léto v Aquapalace Praha je tady. Zábava, vlny, tobogány. Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
5: Blaník za volantem.
6: Se silným provozem počítejte na Pražském okruhu ve směru k dálnici D1, a to mezi 23. a 18. kilometrem exit Ořech. Zdržení je okolo 25 minut. Tato kolona také ovlivňuje příjezd do Prahy po dálnici D5, kde řidiči popojíždí od 7. kilometru exit Rudná. Počítejte s 15 minutami navíc. A popojíždět budete i na dálnici D1 ve směru na Brno, kde je kolona mezi 18. a 21. kilometrem Mirošovice. Důvodem je dopravní omezení na mostě Šmejkalka. Tolik dopravní servis, šťastnou cestu.
8: S chytrým oblečením Citizen vás džungle městské dopravy nedostane. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.
5: Zprávy Rádia Blaník.
9: Stručně, jasně, přehledně.
10: Červencové nehody si vyžádaly víc životů. Experti varují před paštikou z Luhačovic. Meteorologové vyhlásili smogovou situaci.
4: Rádio Blaník.
10: Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Při červencových dopravních nehodách v Česku zemřelo dosud 39 lidí. Meziročně je to o 4 víc. Nejtragičtějším dnem letošního roku bylo uplynulé pondělí, kdy si bouračky vyžádaly 6 obětí. Od začátku roku pak na silnicích zemřelo zatím 220 lidí. Hygienici a veterináři rozšířili varování před konzumací paštik z Luhačovic. Lidé by neměli jíst nejen vepřovou paštiku s mandlemi, ale nově ani vepřovou paštiku se zeleným vepřem. Může v nich totiž být bakterie produkující jed botulotoxin. Jde o výrobky zakoupené v hotelu Litovel. Krajské domovy pro seniory jsou na období vysokých teplot připravené. Všude už fungují preventivní opatření, která mají chránit zdraví klientů. Co dělají třeba v brněnském domově Senevida, ví mluvčí Šárka Nevoralová.
11: Intenzivní.

0: Pink na Blaníku 10 minut po 16. hodině. Pohodové odpoledne, my se teď podíváme na náš web radioblaník.cz. Tam si totiž můžete poslechnout další díl podcastu Čísla Česka. A je to hodně zajímavé, protože kolega Daniel Rumpík si v něm tentokrát povídá nejenom s Honzou Burjancem z agentury Stenmark, ale také s jeho kolegou Honzou Tučkem. A tentokrát je jejich tématem dovolená. Kam jezdíme nejvíc a kolik za to utrácíme?
1: My pořád ještě sebou táhneme takovou tu zátěž z minula, kdy ty hranice byly zavřené a lidé v mým věku, mě 65, tak prostě nemohli jet tam, kam chtěli. A po té revoluci, když se ty hranice otevřely, tak jsme najednou měli pocit, že to musíme všechno dohnat. Takže Češi, co se týká zahraniční dovolené, tak jsou dlouhodobě někde mezi prvních má několika státama v Evropě, kteří výjíždějí. První jsou Nizozemci a my jsme těsně za nima. A vždycky v Česku i po tom covidu byl velký podíl zahraniční dovolené na úkor té domácí.
0: Celé povídání si můžete poslechnout a také ho můžete vidět třeba na našem webu radioblaník.cz nebo na našem YouTubeovém kanále Rádia Blaník. Tak pokud vás to zajímá, víte kam jít. No a teď už zase zpátky k písničkám. Jsou tu Krištof a Šňůry právě teď. A za chvilku taky Elton John a Anna K. Jsme Blaník.

0: Láska ta se nerozpouští, je vzácnější než sůl, zpívala Anna K. právě teď na Blaníku. No a protože my vás máme rádi, milí Blaníci, tak pro vás máme klub posluchačů Rádia Blaník. Už jste se tam zaregistrovali, pokud ještě ne, tak to rychle udělejte, protože byste takhle mohli přijít o nejlepší letní grilovačku. Pro všechny členy klubu posluchačů Rádia Blaník jsme připravili hru, ve které budeme po celé prázdniny rozdávat 7,5-kilovou šunku na kosti od Leka. Máme jich opravdu hodně a je to teda pořádný macek. Stačí opravdu málo. Běžte na náš web radioblaník.cz, přihlašte se tam do našeho klubu posluchačů. Přímo tam se zaregistrujete do hry a hlavně napište nám, kde a jak trávíte léto s Blaníkem. No a možná brzy zrovna k vám dorazí naši krajanci, když uslyší naladěné Rádio Blaník, šunka bude vaše. A s tím nejlepší grilovačka letošního léta můžete pozvat kamarády nebo sousedy a nebo... A to jsem celá já, to můžete zblajznout sami. Ale to budete jíst teda hodně dlouho, anebo puknete. No, nechám na vás. Každopádně www.radioblaník.cz, to je cesta k výhře. Tak do toho.
1: Vlaštovko, leď přes čínskou zeď, přes písek pouště Gobi. Oblétni zem, přileď až sem.

se ryb, kde je jim líp. Zeptej se plameňáku, kdo závidí, nic nevidí. Z té krásy spod oblaků, až spatříš nad sebou.

0: Tak to byl Michal Tučný a Green Horni, Šlapej dál. Taková typická písnička k táboráku.
1: Rádio Blaník. Písničky k táboráku.
0: Přátelé, dokážete si představit prázdniny bez pravého českého táboráku? No tak my na Blaníku taky ne. A stejně jako vy dobře víme, že kromě opečených pekáčků k němu neodmyslitelně patří taky kytara a oblíbené písničky. Tak si pojďte s námi na Blaníku připomenout ty nejhezčí. Kdy? Každou sobotu a neděli vždy od 18 do 19 hodin. Každý víkend pro vás máme navíc ještě k tomu všemu jeden speciální dárek, jednu legendární nedvědovku, kterou vám osobně zahrají a zaspívají mladí nedvědi. No a pokud se u vás zábava protáhne, stačí si pustit naše dabové rádio Český Blaník, kde každou sobotu a neděli v písničkách k táboráku pokračujeme, a to od 19 až do 22 hodin. Tak jo, písničky k táboráku na Blaníku i Českém Blaníku.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
3: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
4: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
5: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
6: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
7: Já chci hot dog.
8: Já mám chuť na matcha latte.
9: Taky beru hot dog a klid v autě.
6: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
10: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
11: Už tam budem?
12: Nech toho.
11: Raději už tam budem.
12: Přestaň. Štěl mě vedro.
13: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
14: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.

Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky

Na Blaníku Kvíni, krásné odpoledne, 17. hodina je před námi, za chviličku počasí, doprava a zprávy a potom slza. Taky si dáme Arakainy s Alešem Brichtou.

0: 15. hodina to bude za 5 minut, tak zůstaňte s námi. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio. Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník.
2: Příjemné odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. Zítra bude většinou oblačno až zataženo. Místy se objeví přehánky, odpoledne i bouřky. Večer pak čekáme ubývání oblačnosti i srážek. Nejvyšší denní teploty by zítra měly došplhat mezi 28 až 31 stupňů Celsia. O počasí je to všechno. Na řadě už jsou dopravní informace.
3: Mami, proč máme všechno od konceptu?
4: To jen se zeptej, tatínka.
5: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
6: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
1: Blaník za volantem.
2: Na dálnici D1 na 24. kilometru směrem od Prahy na Brno blokuje provoz porouchané auto. Počítejte tam s přibližně 9-kilometrovou kolonou. Popojíždět budete i na dálnici D1 ve směru na Brno, kde je kolona mezi 10. a 24. kilometrem. Důvodem je dopravní omezení na mostě Šmejkalka. A se silným provozem počítejte i na Pražském okruhu ve směru k dálnici D1 mezi 23. a 19. kilometrem. Zdržení je tam okolo 20 minut. Tolik dopravní servis Rádia Blaník. Přejeme vám šťastnou cestu.
7: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz.
1: Zprávy Rádia Blaník.
8: Stručně, jasně, přehledně.
9: Ve vedrech berou lidé útokem jeskyně. Tropické teploty mohou pokazit grilování. Policie zajistila několik milionů z rekordního podvodu.

0: Robbie Williams a Feel na Blaníku 9 minut po 17. hodině. My jsme tu ve středu měli dalšího vzácného hosta, velmi milého a řekla bych veselého hosta. Tentokrát jím byl zpívající právník Ivo Jahelka. A musím teda říct dle vašich reakcí na Facebooku, že se vám rozhovor líbil, že vás to bavilo. No, není se čemu divit, on má spoustu, řekla bych, veselých historek. Došlo i na jeden výpadek paměti při koncertě.
1: Nestává se mi to často, skoro zatím vůbec, zaklepávám na dřevo, ale stalo se mi to jednou, v okamžiku, na který nikdy nezapomenu. Amfiteátr Lochotín v Plzni, 30 000 diváků na portě v roce 89 a já tedy tam s tou jednou kytarkou vcházím na to obrovské pódium a hraju písničku a v půlce mi vypadl nejenom text, ale i melodie, akordy, všechno. Všechno. A každý muzikant ví, že dobře, tak to zkusím znova. Začne znova a v tom samém místě to též zasekne.
2: Přesně tak.
1: Já měl teda tu výhodu, mám tu výhodu, že vlastně tu písničku jsem dovyprávěl. Jo, je to příběh, tak jsem, promiňte, a teď to bylo tak a tak a skončilo to tak a tak. A jo. To publikum to samozřejmě teda vzalo, jo, podpořilo mě, ale zážitek to byl hrozný a ještě dnes se z toho v noci opocuji.
0: Celé povídání budete už brzy moci nejenom slyšet, ale také vidět na našem webu radioblaník.cz a také na našem YouTubeovém kanále Rádia Blaník, takže se na to můžete mrknout. Tolik tedy k našemu středečnímu povídání s Ivo Jahelkou a teď už zase zpátky k písničkám. Jsou tu Arakajni a Aleš Brichta.

Nosím černý brejle, tak to se vám nesvěřuju s ničím ze svého soukromí, byť je to pravda, ale to je text písničky, kterou jste právě slyšeli. Redekirk na Blaníku a teď jedna víkendová pozvánka. Zítra, tedy 1. srpna, se totiž koná třetí ročník Pochod Karla Klostermana po stopách šumavských dřevorubců. Nabízí dva okruhy, jeden je pro rodiny s dětmi, to znamená, že asi nebude tak náročný, no a ten další okruh je samozřejmě pro všechny ostatní. Pokud se chcete vydat na tenhle pochod, jste jak Vilda, tak sraz je na obecním hřišti v 10 hodin dopoledne. A podle plakátku, který vidím, to vypadá docela zajímavě. Je to třetí ročník, takže jste určitě už zvyklí chodit, proč si to i letos nezopakovat. Takže zítra v 10 hodin na obecním hřišti další ročník pochodu Karla Klostermana. No a my pokračujeme dál, za chvilku Petr Kolář a nebo Žentour.

0: Píval žentour Janek Ledecký.
1: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: A právě Janek Ledecký a společně s ním taky Tereza Mašková a Kuba Smolík a naše blanická kapela vyrazí 7. srpna do Chomutova. Další letní koncert Rádia Blaník je připravený, moc se na vás těšíme a budeme rádi, když dorazíte. Minulý koncert v Mariánských Lázních byl naprosto epesní, to bylo tak úžasné a tak na to rádi vzpomínáme a věřím, že i následující pátek 7. srpna bude stát za to. My pro vás máme samozřejmě v rámci téhleté naší akce taky takové lákadlo, speciální dárek, sluníčkovou samolepku Rádia Blaníka Centropolu. Je dobré si o ní na tom koncertu říct, protože když ji budete mít, nalepíte si ji, tak můžete vyhrát až 100 000 korun. Tak se pro ní v Chomutově na našem letním koncertu zastavte. Začínáme 5 minut před 4:30 odpoledne na náměstí 1. máje. Připomínám, 7. srpna.
1: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
2: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
3: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.

0: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 200 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.

0: Bonnie M na Blaníku a 18. hodina už se nám přiblížila. Za chviličku vás čeká Česká desítka s Petrem Slívou. Tak jaké písničky zazní? Třeba tahle. Dokud všechno je v pořádku, opět a Radeček. Nebo Dovolená a Xindl X. Chci tě vzít na dovolenou, tam si dovolit. A taky Mandraže a písnička Na dlani. Tak tyhle písničky určitě v téhle následující hodině zazní, tak zůstaňte naladěni. Za chvilku počasí, doprava a zprávy a já se loučím. Přeju vám krásný zbytek dnešního dne a hlavně bezva víkend. Pondělí naslyšenou. Radio
1: Blaník. Svijany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Svijany, srdeční záležitost.
2: Radio Blaník, počasí. Radio
3: Blaník. Pěkný podvečer vám přeje Lucie Vytvarová. Meteorologové předpovídají na zítřek většinou oblačno až zataženo. Místy se objeví přehánky, odpoledne i bouřky. Večer ale čekáme ubývání oblačnosti i srážek. Nejvyšší denní teploty zítra došplhají mezi 28 až 31 stupňů Celsia. Tolik počasí, za chvíli už je tu dopravní servis.

0: Baník za volantem.
1: Se silným provozem počítejte na Pražském okruhu ve směru k dálnici D1, a to mezi 23. a 19. kilometrem. Zdržení je okolo 20 minut. Tato kolona také ovlivňuje příjezd do Prahy po dálnici D5, kde řidiči popojíždí od 5. kilometru. Tady je zdržení také asi 20-minutové. A popojíždět budete i na dálnici D1 ve směru na Brno, kde je kolona mezi 10. a 24. kilometrem. Důvodem je dopravní omezení na mostě Špejkalka. Zdržíte se asi 40 minut. Tolik dopravní servis. Šťastnou cestu.
0: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Zprávy Rádia Blaník.
2: Stručně, jasně, přehledně.
3: Obcím se nelíbí drahý svoz textilního odpadu. Hygienici pokračují v kontrolách letních táborů. Na koupališti v Náchodě se dneska koulovalo. Příjemný podvečer přeje Eliška Votrubová. Obce se potýkají s rostoucími cenami za svoz textilního odpadu. Nastavení je podle nich nehotové, nefinancované a systémově nefunkční. Náhrady totiž téměř výhradně platí samosprávy. Podle ministra životního prostředí Červeného chystá rezort změnu legislativy. Do praxe by se měla promítnout v roce 2028. Na letních táborech se točí jeden turnus za druhým a nezastaví se ani hygienici. Třeba na jihu Moravy v červenci zkontrolovali 68 dětských táborů. Zjistili dvě pochybení. V jednom případě šlo o pochybení ve zdravotnické dokumentaci, ve druhém o nedostatek ve stravovacím provozu. Otevření přivaděče na dálnici D3 u Rájova se blíží. Provoz zahájí na konci letních prázdnin. Více než 3-kilometrový přivaděč na dálnici napojí silnici 1/39. Ta vede z Českých Budějovic do Českého Krumlova. Stavba za více než 300 milionů korun trvala 2 roky. Ojedinělou možnost ochlazení se připravili na Jiráskově koupališti v Náchodě. Ze zimního stadionu totiž navezli téměř 2 metry krychlové sněhu. Ve více než 30

0: desítka na rádiu Blaník.
1: A to byla ta desítka minulého týdne, o které jsem mluvil před chvílí a která je teď devítkou. Nová písnička Kateřiny Marie Tiché s názvem Byt 66. Kateřina o písničce mluví jako o love songu, zamilované písničce. Není ale věnovaná žádnému muži nebo ženě, ale opravdu bytu. Jejímu prvnímu pražskému bytu, který se jí zapsal hluboko do paměti. Na YouTube si třeba po skončení české desítky můžete pustit i videoklip k této písničce, natočený starou VHS kamerou, anebo se tak při nejmenším tváří. Takže pro byt 66 je to v české desítce druhý týden a zlepšení o jednu pozici, takže jste Kateřinu v uplynulém týdnu slyšeli z rádií o něco častěji. O něco méně často jste v uplynulém týdnu slyšeli pro změnu Puberťáka od Xindla X, písnička, ve které popisuje, že je jako každý muž věčným puberťákem. Minule to bylo 7. místo, teď to byla 8. nejhranější česká písnička v éteru. Ale Xindl X má v české desítce ještě jeden zářez, takže smutný z toho vůbec být nemusí.
0: Česká desítka na rádiu Blaník.

0: Písnička na rádiu Blaník.
1: A to bylo 7. místo, které před týdnem obsadil puberťák Xyndla X. Tentokrát se na něm usadila Eva Farna se stále ještě novou písničkou. Jmenuje se Neříkej, co má se stát. V české desítce je 4. týden. Single Neříkej, co má se stát je o touze naučit se pouštět kontrolu, důvěřovat procesu a životu, o přijímání toho, co život chystá, aniž bychom ho pořád měli potřebu plánovat a kontrolovat. Je v pohodě někdy bloudit anebo jít špatně. Děje se to, co má se stát, říká Eva Farna právě o této písničce. Na písničce s Evou spolupracoval taky spoluautor naší hymny Rádia Blaník Slunce dál svítí, Jenda Vávra. A když použiju ještě jeden oslý můstek, tak Jenda byl nedávno taky Pepovým parťákem. Tak se podívejte na náš web, kde najdete záznam tohoto rozhovoru. A my se dáme do dnešního prvního pohledu zpátky.
0: Česká desítka, pohled zpátky.
1: A ten nás zavede do roku 2000. Lámalo se tisíciletí, všichni čekali, co si pro nás vesmír připraví. A s nadějemi nebo obavami vyhlížel k nebesům taky Honza Kalousek. Pro jistotu zvolil hvězdářský dalekohled. A tak mohl s jistotou konstatovat, že hvězdy nad Hvězdárnou se mění. A protože je muzikant, tak se z toho rovnou vyspíval. A ono se to chytlo. A 9 týdnů to byla nejhranější česká písnička v éteru.
0: Česká desítka na rádiu Blaník.

0: To byl dnešní první pohled zpátky. Podívali jsme se do roku 2000. Éteru touto dobou vládnul Honza Kalousek s písničkou Hvězdy se mění. A tomu éteru vládnul celých 9 týdnů. A kdo vládnul éteru v uplynulém týdnu? Dozvíte se za chvilku.
1: Česká desítka
2: na rádiu Blaník.

0: Posloucháte Českou desítku na Blaníku. Před chvílí jsme tady měli dnešní první pohled zpátky. Teď už zase k nejhranějším českým písničkám uplynulého týdne. A k těm deseti nejhranějším patřila taky další pecka od skupiny Opět a Radeček s názvem Všechno je v pořádku, která je v české desítce 18. týden. Radečci prostě v poslední době jedou, jak se teď říká, jednu bombu za druhou. A k tomu nedávno na zaplněném náměstí v Přerově vítali společně s davy fanoušku wimbledonskou vítězku Lindu Noskovou, když se vrátila do svého rodného města. Linda dokázala, že se nebojí ani na wimbledonském kurtu, ani na pódiu, a s Radečky si zaspívala a potom ještě zatančila v šatně na písničku Hory. Tak vy si teď můžete zatančit a zaspívat s písničkou Všechno je v pořádku. A všechno bude v pořádku.
1: Česká desítka na rádiu Blaník.

desítka. Na rádiu Blaník. Poetika a blízko na pátém místě české desítky. Zároveň je to pro tuhle další pecku od Poetiky, která se probojovala do první desítky nejhranějších českých písniček v rádích, šestý týden v žebříčku. A bramborová medaile tentokrát patří té druhé písničce od Xyndla X, která se jmenuje Dovolená. Ondra Ládek chystá na příští rok nové album, které si nadělí k 20 letům na scéně. Z něj už jste mohli slyšet třeba písničku Křídla a také hit Puberťák, který figuruje v české desítce na 8. místě. A na to nové album napsal Xyndl taky písničku Dovolená, která vás okamžitě přenese do doby strávené, ať už na chorvatských plážích, anebo ve stanu na Šumavě, pokud tam teď náhodou sami nejste. Refrén už měl prý Ondra nějakou dobu v šuplíku a teď jej začaly napadat další sloky. No a Dovolená je na světě a aktuálně je to čtvrtá nejhranější česká písnička v rádiích.

0: Blaníka. Na rádiu Blaník.
1: Čtvrté místo české desítky Xindl X a Dovolená. A než se pustíme do medailových pozic, tak ještě jeden pohled zpátky.
0: Česká desítka, pohled zpátky.
1: A ten nás zavede do roku 2013, kde skupina Mandraže prožívala své zlaté období. Plzeňáci tehdy vládli éteru s několika hity, ale touhle dobou to na 7 týdnů byla písnička Na dlani. Písničku napsal kytarista a kapelník Mandraže Pepa Bolan. A soudě podle úspěchu v rádiích se písnička asi povedla. Éteru vládla 7 týdnů, jak už jsem říkal.
0: Česká desítka, na rádiu Blaník. Pohled.

0: Rádiu Blaník.
1: Dnešní druhý pohled zpátky byl do roku 2013. Tehdy ještě existovali plzeňští mandraže a éteru touto dobou vládla jejich písnička Na dlani. Ale teď už k medailovým místům české desítky v uplynulém týdnu. Třetí nejhranější českou písničkou tentokrát bylo Selhání od Činasky. Ti jsou teď ve formě a můžete je vidět a slyšet na koncertech v rámci jejich letního turné Open Air Léto 2026. Konkrétně pokud posloucháte páteční premiéru české desítky, tak dneska v Šumperku a zítra v Počtejně. A pokud posloucháte nedělní reprízu, tak se pro vás víc hodí pozvánka na 14. srpna do Strakonic. A nebo si udělejte malý festival teď. Tady jsou Činasky a Selhání.
0: Česká desítka na rádiu Blaník. Místo

0: Deník.
1: Tak tohle spojení se povedlo. Několik let se v éteru dařilo písničce od skupiny Krištof Život je krásný a to je zároveň jejich předchozí zářez v české desítce. Potom Život je krásný vypadnul, no a před časem se objevilo tohle spojení. Skupina Krištof a česko-italská influencerka, zpěvačka a herečka Domenica Alagia a písnička Půlnoční hřích. V české desítce je už šestý týden a momentálně je z toho krásné druhé místo. A kdo je na tom prvním? Dozvíte se za chvíli, teď rekapitulace. Tereza Mašková a Hořko Sladký Valčík se tančí na desátém místě.
2: Tady si mi zpíval a tady si mi hrál.
1: Deváté místo patří taky ženě. Je tam Kateřina Marie Tichá a její Byt 66. Uberťák Xyndla X tentokrát obsadil místo 8. A sedmá příčka patří Evě Farné. Neříkej, co má se stát, zpívá Eva. Na šestém místě je skupina Opět a Radeček a Všechno je v pořádku. A pátou nejhranější českou písničkou v éteru je písnička Blízko od Poetiky. Bramborovou medaili tentokrát bere Xyndl X za písničku Dovolená. Selhání od Činasky je bronzové. No a před chvílí Krištof a Domenica Alagia a Půlnoční hřích na místě druhém. A jdeme na to první místo.
3: Česká desítka.
0: Česká desítka.
3: Česká desítka.
0: Na rádiu Blaník.
1: No, jsou tam, pořád tam jsou. Od té doby, co vstoupila tahle písnička do české desítky, tak neslezla z prvního místa a nehodlá jej nikomu přenechat. 16 týdnů v české desítce a 16 týdnů první. Duet Evy Farné a Miraje. Vzpomeneš si?
3: Česká desítka
0: na rádiu Blaník. Místo první.

0: Radio Blaník.
1: Jak jsem říkal před chvílí, 16 týdnů v české desítce a 16 týdnů na prvním místě. Písnička inspirovaná tvorbou Davida Stypky a ti dva ji naspívali v průběhu koncertu věnovaných právě tomuto severomoravskému a slezskému bardovi. Eva Farná a Miraj, a vzpomeneš si? A to je z další prázdninové české desítky vše. Takže poděkuji České národní skupině Mezinárodní federace hudebního průmyslu IFPI za žebříček, ze kterého česká desítka čerpala a čerpat bude i v příštím týdnu, protože se uslyšíme zase v premiéře v pátek po 18. hodině a v repríze v neděli v poledne. Mějte se krásně, Petr Slíva se pro tuto chvíli loučí a předávám slovo kolegům. Zůstaňte s Blaníkem.
2: Česká desítka
0: na rádiu Blaník.

0: Vaškem.
1: To je léto plné písniček.
0: Hrajeme vám české. Léto s Blaníkem.

Je čas sundat zbroj. I rytíři z Blaníku vyrážejí k rybníku. Rádio Blaník. Pohodlí.

0: Hrajeme hezky česky celé léto, odbyla 19. hodina.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. A zítra čekujeme většinou oblačno až zataženo, přechodně sice polojasno, ale přes den místy přehánky nebo bouřky, ojediněle i silné. K večeru pak od západu ubývání oblačnosti a srážek. Co se teplot týče, rozdílné 27 až 36 a v 1000 metrech kolem 23 stupňů. V noci a po ránu ale naměříme příjemných 24 až 19 stupňů Celsia.
1: Vlasta Suk
2: na rádiu Blaník.
0: Ano, jsem s vámi, dobrý večer přeji a pojďme už na první vzkaz pro dnešní večer. Máme tady požadavek, abychom zahráli písničku od Valdemara Matušky a dáme si Eldorado. Bude to prosím na Ladislava Šelandu k narozeninám, které oslavil v úterý 28. července. Na chvíli jsem zavřela oči a ten malý chlapec, kterým si byl, se stal mužem. Už tě nemůžu nosit v náruší, ale vždy tě budu nosit ve svém srdci. Všechno nejlepší k narozeninám, hodně štěstí, zdraví a lásky přeje mamka, taťka, bráchové, Kuba a Honzík, taky Erik, Berča a Eliška. Tak Eldorado posíláme a přejeme prima poslech.

0: Tak tohle je Valdemar Matuška, písnička Eldorado, posloucháte Blaník.
1: Písničky na přání. Na rádiu Blaník.
0: No a teď Lahůdky od Divokýho Vila. Ahoj kamarádi v rádiu Blaník, chtěl bych nechat zahrát písničku Lahůdky pro kamarádku Ivanku z Prahy k dnešnímu dni. Jen tak pro radost, tento den je i osudový, možná šťastný, přeje Jirka, Ivance samozřejmě a ještě tu máme jeden vzkaz k písničce, zahrajte prosím pro moji tetu Danu, krásné narosky, si nejlepší teta, málo kdo je takto dobrosrdečný, připravil jsem tobě i Strejdovi velké překvapení, ty zbožňuješ Divokýho Vila, tak jdeme slavit.

0: lehká.
1: A za námi lahůdky od skupiny Divoký byl a před námi Hana Zagorová. Dnes slaví 50. narozeniny náš taťka Roman. Přejeme ti všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky a chuti do života. 50 je krásné číslo, tak neměj strach a užívej si života. Máme tě moc rádi. Všechno nejlepší přejí děti, Terka a Tom a taky manželka Jana.
2: Sluníčkové léto na Blaník.

Je s vámi Radio Blaník i v pátek večer a teď zpívala Hana Zagorová. Já nemám strach. Dáme si Zahradu ticha podle vás a bude to pro mého manžela Vláďu k 60. narozeninám, které slavíme na naší chaloupce v Boříkovicích u Červené vody. Je to skvělý manžel, děda a tačka s velkým srdcem, milujeme ho. Přáníčko posílá manželka Olga, dcery Káťa s Leonkou a taky vnoučata Emička s Lexíkem. Tak vás tam zdravíme tady na chaloupku a užijte si pěknou písničku.

Tolik tedy Zahrada ticha a Projektil, posloucháte Blaník. Hrajeme na vaše přání, teď je tu Marek Ztracený a písnička, která poletí Adelce k 8. narozeninám. Ta tráví prázdniny s Natálkou, Patričkem a Aličkou u dědy Míry a babičky Janči pod hradem Mírov, kde máme zrovna narozeninovou párty. Děkujeme moc a máme tě rádi. Blaníčku taky. Tak jo, tak děkujeme moc za pochvalu. Adelce, všechno nejlepší k 8. narozeninám i od nás. A tady už je Marek Ztracený, ta bílá ti sluší.

Ta bílá ti sluší a Marek Ztracený na Blaníku. Pokračujeme na vaše přání s Věrou Špinarovou. Zdravím nejlepší rádio Blaník a prosím o zahrání písničky pro sestru Soňu Biderman, která žije v Německu, v Limburgu. Soňo, k tvým 63. narozeninám ti přejeme nekonečný úsměv, spoustu krásných okamžiků, ať tě život baví tak, jak ty bavíš nás. Máme tě moc rádi, posíláme hodně pusinek. To ti přejí Zoja, Milánek, Míra a taky Nataša. Věra Špinarová zpívá Hej lásko, nečekej.

0: Hej, lásko, nečekej, zpívala Věra Špinarová na Radiu Blaník. Vy si počkejte na další pohodovky. Už za chvíli třeba Eláni. Znova sama navždy dotkni, ty si ma přišla. Ještě před nimi Kabáti, anebo Karel Gott, Být stále mlád. Já vám přeji krásný páteční večer, už bude půl osmé.
1: Písničky na přání na Radiu Blaník.
2: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
2: Písničky na přání.
1: Na rádiu.

0: přání. Na Rádiu Blaník.
1: No, před námi Karel Gott. Dnes slaví své životní jubileum 80 let. Náš tatínek a dědeček pan Václav Buchtele z Drahnětic u Tábora. Chtěli bychom mu touto cestou popřát a poděkovat za vše, co pro celou rodinu za všechna ta léta vykonal, a ještě doufáme, že i nadále bude plný dobré nálady a sil. Za celou rodinu všechno nejlepší a hlavně pevné zdraví přeje manželka Marie, dcery Mirka s Radkem, Maruška, syn Vašek s Pavlou a vnoučata Míša s Petrem, Ráďa, Naty, David, Adam a taky Verča. Tak jo, tak my taky samozřejmě přejeme panu Václavovi všechno nejlepší, hodně zdravíčka, štěstíčka, a tady už máte písničku.

Karol Gott a Být stále mlád. My s vámi Rádio Blaník a teď si dáme kabáty, pohodu. Milý Blaníčku, zahraj prosím písničku slečně Leoně Lincové z Rakovníka k jejím půlkulatým 45. narozeninám. Milá Leonko, my ti přejeme k tvým nádherným narozeninám, ať se ti splní všechna přání, ať je ti fajn v novém bytečku a samozřejmě hodně zdravíčka. To vše přejí Jarka, Pepí a Verunka. Pěkně to oslav. Tohle je pro mého prcka. Ona už bude vědět, chci ti popřát k narozkám a zároveň chci popřát tvému bráchovi Ignácovi. Hlavně to zdraví a tebe miluji, můj prcku. Birek posílá pohodu.

0: Kaváti a pohoda na Rádiu Blaník, pokračujeme na psání. Teď Eláni, znova sama dotkni, prosím o zahrání naší oblíbené písničky pro Romču a Aju, jen tak pro radost při krásném pátečním večeru, napsala Alena. Milý Blaníčku, zahraj prosím písničku pro moji maminku a strýčka, mám vás moc ráda a já a moje sestřička Dianka děkujeme za to, že jsme jeli do Chorvatska. Jsem moc ráda, že jsme tu a moc krát vám za to děkujeme. Jste nejlepší. Tak Eláni právě teď.
1: Léto s Blaníkem.
2: Okay.

vzdělání znova sama dotkni tady na Blaníku. Já přeji stále krásný letní večer v naší společnosti. No a teď už se projdeme pasáží Luna s Petrou Černockou. Janíčko, přejeme všechno nejlepší k tvým kulatým narozeninám. To ti přeje Jiříček a Jirka, si naše sluníčko, i když se někdy objeví mráček, i přesto si naše. Hodně štěstí, zdraví i lásky.

0: Petra Černoská. Skvělá zpěvačka, báječná písnička Projdem se pasáží Luna. No a za chvíli třeba Josef Wagner či Nedvědi.
1: Písničky na přání na rádiu Blaník.
2: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
2: Písničky na přání
1: na rádiu Blaník.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.

0: Because I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have faith.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Tento týden u nás. Plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 9,90 a slunečnicový olej Majola, litr s apkou pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
2: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.

A pokračujeme dál. Před námi Josef Wagner, Rozpustilá holka. Zahraje mi do kolína pro moji rozpustilou holčičku z lásky. Pusinko moje, miluji tě a nikdy nepřestanu. Čekání je krásné. Deka napoví. Milé Rádio Blaník, prosím o zahrání písničky pro moji maminku do Vilémova u Holčova Janíkova. Maminko, měj krásný den a moc zdravím i tačku, napsala Aneta.

Pepa Wagnera rozpustila holka, před námi bratři nedvědi, máme jen sebe. Manžel Radek a děti Ráďa a Eliška přejíte nejúžasnější manželce a mamince Vlačce. Všechno nejlepší k jejím krásným a 55. narozeninám. Vlačko, moc děkujeme za tvou lásku, péči a domov, který pro nás vytváříš. Máme tě moc rádi a přejeme ti hlavně pevné zdraví, kopec štěstí a stále dobrou náladu. Tak to je hezké. Taky se připojujeme samozřejmě. A máme tady ještě jeden požadavek, abychom zahráli písničku manželovi Martinovi k 36. výročí svatby, které máme 3. srpna od Hanky. Tak taky, nádhera. Užijte si. Nedvědi, máme jen sebe. Vám všem zmiňovaným. Dobrý večer.

0: jen sebe.
1: Nedvědi a máme jen sebe. A teď na vaše přání Eva Farná na ostří nože. Zahraj prosím písničku pro naši Natálku z Nové Bystřice k 11. narozeninám. Už z tebe roste úžasná a krásná slečna. Přejeme ti všechno nejlepší, spoustu skvělých zážitků s kamarádkami, moře smíchu, ale se ti splní všechna tvoje tajná přání. Máme tě všichni moc rádi. Tak Natálko, všechno nejlepší i od nás.
2: Sluníčkové léto na Rádiu Blaník.
3: Sluníčkové léto.

0: písničku od Holek pro mámu a hned si řekneme, komu uděláme radost. Tak prosím o zahrání písničky k narozeninám paní Věře Bednářové z Letohradu. Přejeme ti hodně moc zdraví, lásky, štěstí, pohody, vždy úsměv na tváři a jen hodné lidičky kolem sebe. To ti z celého srdíčka přejí dcery Maruška, Věruška s rodinami, syn Petr s rodinou, manžel Miloš, Majka a Slávek a taky Čertík. A ještě jeden vzkaz, milá maminko, chtěli bychom ti popřát všechno nejlepší k narozeninám. Hodně štěstí, zdraví a lásky, máme tě rádi, tvoje děti, Sára, syn Petr a taky Lukáš a otec tvých dětí Pavel a zbytek rodiny.
1: Písničky na přání. Na rádiu Blaník.

0: Holky zpívali písničku pro mámu na Blaníku a teď už Karol Duchoň, Mám tě rád. Ahoj Blaníku, chtěl bych nechat zahrát píseň pro moji manželku Janu Krandovou z Kozlova u Letče nad Sázavou, že jí moc miluju a jak skvěle vede naše podnikání. Moc a moc tě miluju, tvůj Járy.
1: Léto s Blaníkem.
0: No a tuhle si vychutnáme, co říkáte. Karol Duchoň a Mám tě rád, posloucháte Večerní Blaník. Já přeji krásné letní poslouchání našeho vysílání.

Karol Duchoň a Mám tě rád. Já vám všem přeji krásný páteční večer s Blaníkem, jedeme dál. Teď podle vás Helena Vondráčková a Sladké mámení. Milá Evičko, přejeme ti k dnešním narozeninám všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí, pohody a radosti. Jsme moc rádi, že můžeme společně oslavit právě s tebou u vás na zahradě pod pergolou v Lovosicích. Těšíme se na další krásné společné chvíle, výlety i dovolené. To přejí Slávka a taky Láďa z Lovosic. Další zkaz tu máme, abychom zahráli pro mého miláčka, kterému chci moc poděkovat za krásnou dovolenou plných nádherných zážitků a taky kočce Africe, že nás tam dovezla. Miluji tě, Rostíku, a děkuji vám oběma. Jana z Olomouce.

0: Helena Vondráčková a Sladké mámení. Pokračujeme dál s Jakubem Smulíkem a Viktorkou Gendrovou.
1: Rádio Blaník.
2: Hezky česky. Helele.
0: Mám tě ráda, tati. Děkuju, co pro mě děláš. Mám tě moc ráda. Tvoje Eliška. No tak jo, tak tatínkovi hrajeme tuhle pěknou písničku.

Jakub Smolík, taky Viktorka Genzrová a říkej mi táto. My pokračujeme na vaše přání. Teď rybičky 48. Ty vole, já budu dáta. A máme tady požadavek. Milý Blaníšku, chtěla bych nechat zahrát svému budoucímu zeťáčkovi Tomáši Pluhařovi k jeho dnešním narozeninám. Přejí Šárka a taky Petr. No tak jdeme, tady je ta písnička, kterou chcete slyšet. Z koncertu na...

0: Za 8 minut už bude půl deváté, dál třeba Michal Tušný s báječnou ženskou, anebo Mariah Carey, Without You.
1: Písničky na přání na rádiu Blaník.
2: K narozeninám, svátku, nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
2: Písničky na přání.
1: Na rádiu.

0: Rádiu Blaník.
1: Večer co večer, hrajeme podle vás, ano, je to tak. Takže i dnes, v pátek 31. července a před námi slíbená zpěvačka Mariah Carey. Lásko, si můj život, si moje síla, moc mi chybíš a moc tě miluji. Je to od Aničky Prorenka.

Mariah Carey, Without You, a teď Michal Tučný, prosím, zadejte písničku pro jeho přítele Honzu k jeho narozeninám. Přejeme zdraví a hodně lásky, máme tě moc rádi, přítelkyně a syn Honza.

Monika Tušný a Báječná ženská. Vy posloucháte písničky na psání u nás na Blaníku a pokračovat budeme s Markem Ztraceným. Blaníčku, prosím, zahraj píseň naší milé, hodné, veselé vnučce Adélce k jejím 8. narozeninkám. Alísku, máme tě moc rádi, ať jsi stále tak veselá, usměvavá holčička. Bráška Patrik, Natálka a babi Janča s dědou Mírou. Tak a Adélku zdravíme, samozřejmě všechno nejlepší, Adélko. Máme tady ještě jeden požadavek, abychom zahráli, milí Blaníku, bude to k narozeninám pro naši dceru Janičku. Přejeme jí štěstí, zdraví, osobní spokojenost, hojnost, lásky a malinko poslušnosti. Písničku s přáním posílá máma, taky Pája a Maty. Tak samozřejmě i Janičce letí písnička Vítr do plachet.

0: nedojdete. Marek Ztracený a Vítr do plachet a my pokračujeme. Na Blaník už sbor muzikálu Pomáda, náš auťák. Nejskvělejší Blaník zdraví Jirka ze Suchovršice, který chce nechat zahrát všem, kteří se zítra chystají do Ratibořice, do zámeckého areálu, kde opět po roce bude sraz veteránů. Určitě to bude stát opět za to. Tak Jirko, užijte si to, váš auťák.
1: To je náš jedinečnej, neskutečnej, výjimečnej.

To byl náš auťák, sbor muzikálu Pomáda na Blaníku. A pokračovat budeme samozřejmě dál hezkou českou písničkou, kterou tentokrát zaspívá Petr Kolář a jmenuje se Ještě žeť lásko mám. A my tu máme samozřejmě k téhle písničce i přáníčka. Bude to pro tchýnku, jen tak pro radost, pro Zlatuš od Terky, která posílá. Děkuji ti za 21 let společného života a 9 let manželství. Dala se mi krásné dvě dcery a život, bez kterého si tebe nedokážu představit. Miluji tě, tvůj Roman. Radio

0: Ještě, že tě lásko mám, zpíval Petr Kolář na Blaníku, krátce před 8:45. Za chvíli už na vaše přání třeba Jarek Šimek a taky Hana Zagorová. Krásné auto v garáži přepichu. No teď si řekneme, koho potěší písnička Maluj zase obrázky. Prosím o zahrání pro mé dcery Marušku Tobolovou k dnešní narozeninám a pro Veroniku Školoudovou, která slavila již 21. července. Přeji všechno nejlepší za celou rodinu a hlavně hodně zdraví a štěstí. Mám vás moc ráda, mamka. Ďuďánku můj, přeji ti k nedávným narozeninám hodně štěstí, spokojenosti a hlavně hodně zdraví, a tě život stále baví. Dědičku, zlato moje, si to nejlepší, co mě v životě potkalo, ze srdce ti přeji, aby ti všechno klapalo, tvoje milovaná ženuška Titínka. Tak jo, za necelou minutku tady máte písničku celou, Maluj zase obrázky pro vás.
1: Písničky na přání na Rádiu Blaník.
2: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblaník.cz.
2: Písničky na přání
1: na Rádiu Blaník.

řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mě někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

Hana Zagorová, maluj zase obrázky, no a my pokračujeme dál na vaše přání. Jarek Šimek a narozeninová, tak to je další hezká česká, která je připravena. Prosím o písničku pro Ivetu Orlovou z Tábora. Milá Ivetko, dnes je to 30 let, co si obohatila náš život svým příchodem na svět. Každý den s tebou je kouzelný a každá minuta odměna. Díky tobě máme úžasného vnoučka, jsi skvělá máma a my jsme na tebe pyšní. Děkujeme, že už 30 let máme důvod být hrdými rodiči. Máme tě rádi, buď zdravá a šťastná, ať stále záříš, jak tvoje hvězdička. Všechno nejlepší přejí rodiče, tvůj malý Tadeášek a taky přítel Jarda. Nádherný vzkaz, pokračujeme dál. Život s námi není vždycky jednoduchý, ale ty to zvládáš na jedničku už 60 let. Vypadáš skvěle na to, že už ti stát brzy začne posílat peníze za to, že jsi na světě tak dlouho. Naší milované mamince a manželce Olze přejeme k jubileu pevné zdraví, čistou hlavu a dny plné pohody. Děkujeme, že tě máme. Manžel Milan, syn Petřík a dcera Janička s rodinou. A ještě tu máme jeden vzkaz, respektive ještě další vzkazy, koukám. Milí Blaníku, chtěli bychom popřát k dnešním narozeninám mému bratrovi Tomášovi hodně štěstí, zdraví a lásky a ať má stále dobrou náladu. Od srdce to přeje sestra Mirka, bratr Martin, maminka a přítel Milan. Milá Vladěnko, užij si svůj dnešní narozeninový den, hodně štěstí a zdraví, tě z celého srdce přeje tvoje milující kolegyně Lenička. No a přejeme taky Elišce vše dobré k narozeninám, napsal Otakar. Tak tady je Jarek Šimek, narozeninová. Užijte si a všem zmiňovaným přejeme taky krásné narozeniny, anebo sváteční den.

0: Jarek Šimek, narozeninová.
1: Písničky na přání. Na Rádiu Blaník.
0: No a teď na vaše přání Lucie, Černí andělé. Tato písnička letí do mlýna na slapech pro Iris, Dusty a Mondie. Holky, tady je jedna pro vás z našich nezapomenutelných divokých devadesátek plných nekonečných možností, nevídané svobody a našich neodmyslitelných pátečních diskotek. Natož to směla říct Iris.
1: Rádio Blaník. Hezky česky celé léto.

0: Tolik tady Lucie, Černí anděle na Radiu Blaník. Už bude 21 hodin, písnička na přání ještě nekončí, po 9. večerní. Podle vás Helena Vondráčková a Jiří Korn, Slunce. A taky si dáme žít svůj sen a Rakain Dimitri. A nebude chybět skupina Kex, jak děkuje se andělům. Celé léto vám hrajeme hezky česky a stále taky na přání.
1: Radio Blaník, počasí. Radio
0: Blaník. Jak to vypadá venku aktuálně, tak v tuto chvíli máme silné pásmo bouřek na východě Čech, zejména v okolí Hradce Králové. To pásmo postupuje dál k severovýchodu. Silné bouřky jsou taky v tuto chvíli v okolí Šumperka a když se podíváme, tak i na severu našeho území. Litoměřice, Ústí nad Labem a ještě taky na Šumavě začíná bouřit a část jižních Čech, Prachaticko a žene se to na České Budějovice a taky Jindřichův Hradec. Tak jak by to mělo vypadat dneska v noci? Ano, stále musíme počítat se silnými bouřkami, protože ta vedra, která nás dnes provázela, opravdu přinesou. Ty bouřky mohou být ojedinělé hodně silné, k tomu přívalový vítr nebo intenzivní srážky. V noci se pak moc neochladí, ale což je zajímavé, protože teploty klesnou na 24 až 19 stupňů. Na západě naměříme kolem 17 stupňů Celsia. Zítra přes den budou ty teploty rozdílné od 27 až do 36 stupňů Celsia. V 1000 metrech na horách kolem 23. K tomu obloha zůstane většinou oblačná až zatažená. Přechodně se vyjasní na polojasno, ale přehánky a bouřky nás potrápí i zítra.
1: Pasta Suk
2: na Rádiu Blaník.
0: Tak trochu složitější předpověď, ale já doufám, že jste to pochopili, jak bude a že budeme pokračovat a užívat si i dnes další minuty společného času. Teď už na vaše přání Karol Gott a Dara Rollins a Zvonky štěstí. Tchýně moje, mám vás ráda, jsem ráda, že jste porodila tak úžasného chlapa Jiříka. Jste úžasná ženská, těším se, až se poznáme osobně, napsala Teresa.

Karol Gott, taky Dara Rollins, krásná písnička pro vás, Zvonky štěstí. A my pokračujeme dál na vaše přání. Teď Taylor Swift. Milé Rádio Blaník, chtěl bych popřát mojí milované neteři Natálce Sedláčkové k včerejším 20. narozeninám všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky, ať je každý den naplno. Mám tě moc ráda, teta Péťa posílá.

0: Tak ale Taylor Swift a Cruel Summer na Blaníku. Jedeme dál. Na vaše přání hezky české skupina Kex. Milý Blaníčku, prosím o zahrání písničky pro moji milovanou ženušku Evičku s přáním všeho nej, k dnešním narozeninám, ať se ti splní všechna přání. Moc tě miluju, tvůj Čulík.
1: Rádio Blaník.
2: Hezky česky
1: celé léto.

Tolik tedy Kex a jak děkuje se andělům, teď Marie Rotrová s Markétkou. Dobrý den, přál bych si písničku od Marušky Rotrové pro kamarádku Pavlínku pro štěstí a taky pro radost posílá Vašek Potměšil. Moc děkuju, hezký zbytek léta. Není za co, od toho tu jsme, abychom vás těšili písničkami na přání. Tak tady je další z nich. Marie Rotrová.

0: A Mariel Prová, Markétka. My jedeme dál na vaše přání. Teď už Arakajne, Dimitri a Žít svůj sen. S tímto vzkazem bude to pro Káju Vrátného z Karlových Varů. Lásko, přeji ti všechno nejlepší k narozeninám. Hlavně zdravíčko a to ostatní si ukradneme. Miluji tě z celého srdce již 23 let. Tak si toho váš. Posílám velkýho Hubana Gabča.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
1: Hezky česky celé léto.
2: Rádio Blaník.

0: Je s vámi Rádio Blaník, za námi Arakain, taky Dimitri Žít svůj sen. Za chvíli bude půl desáté, my si zahrajeme na vaše přání písničko Slunce. Tu zpívá Helena Vondráčková a Jiří Korn. Máme tady požadavky k téhle písničce, krásné písni. Tatínku Davide, k tvým kulatým prvním sátým narozeninám ti přejeme hodně zdraví, štěstí a lásky, hodně úrody na zahrádce, červená rajčátka a ti tvůj první meloun vyroste, tvoje manželka Martina, syn Marťa, dcera Kristýnka a psí kluci Loki a Kája. Další vzkaz, můj milovaný Michale, prosím, už mě netrap, tolik pro mě znamenáš, s láskou tvoje Lucka. Tak vyřízeno, no a za chvíli si tuhle písničku dáme úplně celou, ať vás potěší pěkný večer.
1: Rádio Blaník, písničky na přání.

0: Helena Vondráčková, taky Jiří Korn, písnička Slunce. Teď už Adam Jurica, zatancuj si se mnou. Mami, chtěla bych ti věnovat tuhle písničku, protože tě máme moc rádi a víme, že jí máš ráda. Jsme rádi, že s tebou můžeme trávit tuhle dovolenou. Přeju ti, ať si ji naplno užiješ a odpočneš si, tvoje Vrunka a zbytek rodiny. Milá Julie, všechno nejlepší k narozeninám a jen připomínám naši domluvu o kolejích. Nenaolejulišli je, Julie ty, naolejulije tě já, ale nenaolejulije já, naolejuješ je ty. Snad si rozumíme, váš Fantomas posílá písničku. No tak jsem se do toho trošku zamotal, to byl určitě taky tady na mě nějaký trik, abych se do toho zamotal s tím olejováním, no, ale... Fantomasy, fantomasy. Pokračujeme dál tímto vzkazem. Ahoj, milý Blaníčku, přál bych si zahrát písničku pro moji skvělou ženu Martinku. Moc tě miluji, patříme k sobě nejvíc na celém světě a dnes si spolu musíme zatančit. Posluchač Petr posílá písničku.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
1: Sluníčkové léto.
3: Zatancuj si so mnou, děvča modroké. Zatancuj si so mnou a v tej tráve vysokej zahrajú nám coračky, zaspievajú vtáci. Zatancuj si so mnou a dievča po ležiačky.

Adam Ďulica, Zatancuj si so mnou na rádiu Blaník o půl desáté v písničkách na přání. Teď už Lucie Vondráčková, Láska na 100 let. Milý Blaníčku, zahraj tuto písničku mojí rodince, že je mám moc ráda a chci být s nimi na pořád. A dále pro tetu Jiřinku Markielovou, jejich Lenka z Polívkova posílá.

0: Lucie Vondráčková a Láska na 100 let. My pokračujeme dál. Na vaše přání teď Rembrandts. Zdravím Blaníku a ráda bych nechala zahrát písničku pro sebe a své nejlepší kamarádky Jáju, Míšu a Páju. Jsme letos už po 22. na chatě bez svých drahých polovíček a dětí a máme v plánu si to pořádně užít. Tak sklenky do ruky a tanečním krokem vpřed, vaše Dita vybírá.
1: Letos Blaník.

dál hrajeme na vaše přání hezkou českou. Před námi Michal David, Honza Bendik, Dávno vím. Prosím, zahrajte pro moji milovanou Hermínu, která mi moc chybí. Chtěl bych jí vzkázat, že na ní pořád myslím. Moc tě miluji, mé polibky jsou jen tvé a to navždy. Tvůj Tony posílá písničku. Pojďme dál. Chtěl bych nechat zahrát píseň pro moji ženu mámu Mícu, děti, celoživotní lásku a oporu Lumaky Kandráčovou do přílep. Moc ti děkuju, že při mě stojíš a dáváš mi tolik síly, lásky a pozornosti. Jsi moje štěstí a radost, láska a oddanost. Moc tě miluju, brzo jsem s tebou, tvůj manžílek Lukáš Malík. Tak, písnička je připravena, Michal David, Honza Bendik a Dávno vím.

Michal David, Honza Bendik a dávno vím. A za chvíli na Blaníku Asi se mi stejská od Wilda Gangu. S tímto vzkazem hola hej, tři divoké holčičky Luciášek, Nikolíček a Žovčáček. Končí společné prázdniny a všichni si můžou odpočnout a užít chvilku klidu. Od zítra jen ležíme. Zdraví tetka s tetkou, Brituška, Samík, Alfíček, Pac, Křídlo a Pusu. No tak za okamžik to tady máte. Rádio Blaník, písničky na

Valda Gang, asi se mi stejská, jedeme dál na vaše přání. Teď Superstar 2009 a příběh nekončí. Bude to pro mého syna Adama k 15. narozeninám. Všechno nejlepší, že ho moc milujeme, že to s námi nemá vůbec jednoduché a ať se mu daří po všech stránkách v životě. Přejí mamka a taky Týna. Tak, písničku hrajeme a příběh nekončí. A písnička na přání ještě taky zdaleka ne, ještě čtvrt hodiny, podle vás.

0: Superstar 2009, příběh nekončí. A teď na vaše přání taky Banjo Band Ivana Mládka. Zobali vrabci, zobali. Prosím, zahrajte tuto písničku pro moji milovanou maminku Péťu, která dostala na dovolené přes dívku Hlava. Tak prosím, zahrajte pro naši Hlavu. No tak jo, tak pro Hlavičku tady hrajeme. Napsala si posluchačka Kateřina a vrabce posíláme za okamžik.
1: Léto s Blaníkem.
2: Cukravá vata, turecký med, srdce z perníku.
3: Kateřina, cukrová vata.
1: Jsou věci, které se nemění. Rádio Blaník.
2: Pohodové české

Benjo Band, Ivana Mládka, Zobali, Vrabci, Zobali. A jdeme dál na vaše přání. Marcel z Možek, láska je největší dar a bude to pro všechny posluchače. A mě pro radost. Moc děkuji za zahrání a přeji hezký večer. Ráda vás poslouchám, píše Anička. Aničko, děkujeme. Marcel z Možek pro vás.

Marcel z Možek, láska je největší dar. Písničky z lásky to budou za malou chvíli, ale ještě předtím poslední písničkové přání pro dnešní večer. Ve středu 29. července by oslavil narozeniny náš kamarád Petr Hylena z Nového Města nad Metují. Milý Petře, jako každý rok, i letos ti necháváme zahrát jednu z písniček, které jsi měl rád a které si jako skvělý hráč na bicí hrával na tanečních zábavách. Stále na tebe vzpomínáme a nikdy na tebe nezapomeneme. Roman a Irena. Tak status quo. Posíláme tam nahoru písničku právě pro vašeho Petra. A Vlasta Such vám přeje krásný večer. Těším se v rámci nočního vysílání naslyšenou a za okamžik tedy písničky z lásky.

raději, že tím to nekončí. Že někde hlouběji, navzdory myšlenkám, pod jejich příběhem,

0: Blaník, počasí.
1: Momentálně máme oblačno až zataženo, hlavně v Čechách se místy objevují přehánky anebo také bouřky. Nejnižší noční teploty 24 až 19 stupňů. Sobotní obloha zůstane oblačná až zatažená, přechodně i polojasná. Místy se vyskytnou přehánky a také bouřky ojediněle i silné. Nejvyšší denní teploty 28 až 32 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
0: Písničky z lásky na Rádiu Blaník.

0: Baník, počasí. Rádio
1: Baník. Momentálně máme oblačno až zataženo, hlavně v Čechách se místy objevují přehánky anebo také bouřky. Nejnižší noční teploty 24 až 19 stupňů. Sobotní obloha zůstane oblačná až zatažená, přechodně i polojasná. Místy se vyskytnou přehánky a také bouřky ojediněle i silné. Nejvyšší denní teploty 28 až 32 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.

Krásný poslech nočního vysílání vám od mikrofonu Rádia Blaník přeje Vlasta Suk. Máme nový den a nový měsíc. Je 1. srpna roku 2026, kdy svůj svátek slaví Oscar. Tak přejeme všechno nejlepší. V tento den v roce 1963 se narodil americký rapper Coolio. Opustil nás před 4 lety v roce 2022. Kdo má narozeniny? Tak to je má skvělá kolegyně Iva Lecká, ano. Narodila se právě 1. srpna. Takže Ivušce všechno nejlepší k těm dnešním narozeninám a přeji za celý tým Rádia Blaník. Doufám, že ji rádi posloucháte. Připomínám, že vysílá každý všední den mezi 13. a 16. hodinou a dělá vám radost. Tak já vám udělám radost dalšími českými písničkami, které pro vás vybírám teď a přeju krásnou noc.

0: Baník, počasí. Rádio
1: Baník. Momentálně máme oblačno až zataženo, hlavně v Čechách se místy objevují přehánky anebo také bouřky. Nejnižší noční teploty 24 až 19 stupňů. Sobotní obloha zůstane oblačná až zatažená, přechodně i polojasná. Místy se vyskytnou přehánky a také bouřky ojediněle i silné. Nejvyšší denní teploty 28 až 32 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.

0: česky.
1: Rádio Blaník.
2: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: Rádio Blaník. Očekávané události. Rádio Blaník.
1: Krásné ráno, je sobota 1. srpna, dnes má svátek Oscar a já mám pro vás přehled očekávaných událostí. Od srpna bude možné nastupovat do autobusu PIT všemi dveřmi na dalších 50 středočeských linkách. Nově se to bude týkat například spojení Praha-Příbram, Praha-Benešov-Vlašim, linek v oblastech Brandýsa nad Labem, Českého Brodu, Nymburka, Kostelce nad Černými lesy, Říčan i linek zajišťujících městskou dopravu Beroun, Králův Dvůr či Milovice. Hodinu před polednem proběhne ve Skuhrově umělníka slavnostní zahájení 10. ročníku Dnů lidové architektury Středočeského kraje. Zámek Jindřichův Hradec připravuje výstavu Veličenstvo před branami, české korunovační klenoty na dosah. Začíná 10. ročník pardubické sportovní akce Sportovní park. V parku na Špici potrvá událost do 9. srpna. Zámek Nový Hrad v Jímlíně pořádá od 8. večerní kostýmované hrané noční prohlídky. A nakonec se přesuneme do našeho hlavního města. V Praze proběhne den otevřených dveří, a to v Kramářově vile. Nabídne prohlídku více než 50 místností historické rezidence premiérů. Tolik očekávané události. Hezký den přeje Ivana Balkovská, Rádio Blaník.

Znám už svět, když znám bar a potlesk loží. Jednou spálen od kopřiv a řekl jsem hned,

0: Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Momentálně máme oblačno až zataženo, hlavně v Čechách se místy objevují přehánky anebo také bouřky. Nejnižší noční teploty 24 až 19 stupňů. Sobotní obloha zůstane oblačná až zatažená, přechodně i polojasná. Místy se vyskytnou přehánky a také bouřky ojediněle i silné. Nejvyšší denní teploty 28 až 32 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Z tvých nežných slov jsou věty holí, to, co ladilo dřív, teď už jen bolí.